Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

letní roková jízda Rádia Čas Rock jede naplno. Naše roková banda si už vyhrála lupeny na Spiritbox, Clawfinger, Rockcastle a kupu dalších. A co ty? Od pondělí jsme zpátky s novou výherní větou a další náloží vstupenek. Letní roková jízda jede dál, jen na rádiu Čas Rock.

0: protože slyšeli, že náš svět se hroutí a že jsme v prdeli.
1: Pravé léto s pravou rockovou muzikou na rádiu Čas Rock.

Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme

Pecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

pesničkou The Edge. A proto si na jeho počest dáme o víkendu písně domovské kapely U2, která navíc na letošek chystá nové album. A uslyšíte zpívat i Davida. Víkend s kapelou U2. Nejsme jen rádi.

Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: letní roková jízda Rádia Čas Rock jede naplno.
1: Naše roková banda si už vyhrála lupeny na Spiritbox, Clawfinger, Rockcastle a kupu dalších.
0: A co ty? Od pondělí jsme zpátky s novou výherní větou
2: a další náloží vstupenek.
0: Letní roková jízda jede dál, jen na rádiu Čas Rock.

0: Zdravíme všechny posluchače nebo diváky. Záleží, kde jste se rozhodli nasávat další díl pořadu Rebelský bar.
1: Samozřejmě budeme rádi, když to nasávání moc nepřeženete a budete vnímat až do konce. Takže si nalejte, co máte rádi a bavte se.
0: My to nebudeme protahovat a načepujeme rovnou první kousek. A bude to samotný mistr Bruce Dickinson a jeho ikonická Tears of the Dragon.
1: Ale pozor, jeho nedávná nová verze, která se za nás hodně povedla.

0: tohle byl Bruce Dickinson a my vás ještě jednou vítáme v Rebelském baru.
1: Když ještě zůstanu u tohoto anglického zpěváka, musím před ním smeknout. Letos se předvedl v parádní formě na festivalu Rock for People, kde vystoupil s domovskými Iron Maiden.
0: Nedávno se rovněž nechal slyšet, že pokud se nebude cítit na 100% výkony, raději na pódium ani nevleze. A že by to podle něj měli udělat i někteří kolegové.
1: No, čas a věk prostě nezastavíš. Následující pánové jsou na tom věkově dobře. A pokud se nic nepokazí, čeká je ještě mnoho let úspěšné práce.
0: Věkový průměr členů kapely Evergrey je 49 let. Pánové v červnu vydali novou desku.
1: No a placka Architects of the New Wave je v pořadí už 15. A co se týče propagace nahrávky, tak se zase vracíme k Iron Maiden.
0: Máš pravdu. Evergrey totiž vystoupili na několika koncertech evropské části turné Run for Your Lives. No a my si jeden kousek z alba dáme právě teď.

0: Pokračuje letní rebelský bar. My jsme se vlastně dostali do poloviny prázdnin.
1: No, nějak nám to letí a to platí i o některých akcích anebo festivalech. Znáš to, tak dlouho se těšíš a ono to potom uteče rychlostí blesku.
0: Někdo z vás už má tedy po, jiní ještě před, ale něco letního bychom si mohli dát alespoň názvem.
1: Tak to mě napadá, třeba kapela The Dangerous Summer. I když kapela, on je to vlastně oficiálně jen dvoučlenný projekt.
0: A pouze basák a zpěvák AJ Perdomo je u toho od začátku. A nicméně dokázali natočit několik hitů, takže si jeden můžeme dát.
1: No a po něm se vrátíme více do minulosti.

0: Jsme zpátky v našem rebelském baru a my jsme slíbili návrat do minulosti.
1: Přesně řečeno, to bude do roku 1987, kdy kapela Cure vydala desku s názvem Kiss Me, Kiss Me a ještě jednou Kiss Me.
0: Robert Smith se při skládání materiálu pro tuhle desku musel trošičku nutit a nakonec si nařídil, že musí skládat 15 dní v měsíci.
1: Ale nebylo to jen o něm. Ostatním spoluhráčům dal dostatek prostoru pro vlastní nápady.
0: A nakonec si všechno parádně sedlo. Album výrazně pomohlo probojovat se kapele do mainstreamu. No a z dvojalba nakonec vydali i 4 singly.
1: A my si dáme v pořadí 3. z nich, Just Like Heaven.

0: Teda řeknu ti, že letošní léto nám dává docela zabrat. V baru máme napilno a teploty letos šplhají do opravdu jako velkých výšin.
1: No třeba v roce 2012 byla naměřena vůbec nejvyšší srpnová teplota u nás. Teď poslouchej dobře, jo. Plus 40,4 stupňů. A bylo v to do Břichovicích.
0: Je dost teda, no. Solidní výheň. Nevím, kolik těch orosených nebo zmrzlin si jeden musí dát, aby se pořádně schladil, jako v takovém teplu.
1: Ale znám lidi, kteří těch orosených poradí vypít opravdu hodně a to nemusí být ani vedro, jo. Na druhou stranu, jakožto barmani, takové hosty samozřejmě tady u nás velmi rádi vítáme.
0: Co si budeme povídat. Každopádně, když už se bavíme o tom letním horkém počasí, nic nepodceňujte, pitný režim dodržujte hlavně v podobě vody.
1: Samozřejmostí je v létě také opalovací krém, pokrývka hlavy a moc to nepřehánějte s tělesnou aktivitou, ať si nepřivodíte nějaké trable.
0: My si jedny dáme, ale ryze hudební. Takže tady máte Trouble v podání Cypress Hill.

0: Pomaličku se dostáváme do závěru aktuálního rebelského baru. Ať už na rádiu Čas Rok nebo v televizi Rebel, je tady hold zavíračka.
1: Kromě muziky jsme vám také zopakovali, jak se v létě bránit vůči horku. Takže vidíte, my na vás myslíme nejen hudebně.
0: Budeme moc rádi, když se tady opět uvidíme a uslyšíme i v příštím týdnu. My do té doby doplníme zásoby a budeme se těšit.
1: Když tady ale máme léto, můžeme na závěr přihodit i jeden živák, abychom to nějak udrželi, řekněme, na té festivalové náladě.
0: Já jsem zásadně pro. Takže zvolíme nějakou klasiku, anebo si pro něco originálního.
1: No, víš co, já si to chviličku ještě nechám pro sebe. Nech se překvapit, posluchači taky. My se každopádně loučíme a příští týden budeme na stejných místech.

0: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
1: Zach Wild a jeho Black Label Society,
0: veselá parta Aylstorm
1: i Američané Savatage a Testament,
0: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
1: To je festival Rock Castle.
0: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
2: Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevírám

Chlapecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

Muziku. Rádio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na MKS.

Rock News. Ačkoliv je Bruce Dickinson uveden velkým písmem na dalším ročníku Masters of Rock, není to jediná akce, na které ho můžete vidět. 30. ledna se totiž tento borec za doprovodu symfonického orchestru objeví v polských Katovicích.

Jak je vidět, nikdy neříkej nikdy, a to platí i v případě legendárních Megadeth. Ti se na začátku března příštího roku vydají na evropské turné, během kterého chtějí společně s Black Label Society a Testament navštívit celkem 24 měst.

Def Leppard těm ani po dlouhých letech v hudební branži, jak je vidět, síly v žádném případě nedocházejí, ale právě naopak. Pilně, i když za pochodu, pracují na svém dalším studiovém zářezu, který by měl být podle samotného Phila Collina plný extrémů.

0: Cože, ty máš 150 technobodů?
1: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
0: A kde to jako najdu?
1: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
0: No jasně.
1: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
2: Už dál nemusíš hledat. Tady jsteš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlazení.
4: Rádio Čas rok.
5: Pravé rokové

Pokud jste fanoušky pořádného black metalu, tak by nebylo špatné poznačit si datum 24. října. Tento den totiž rozburácí brněnskou halu Vodova Behemoth z Dimmu Borgir, kterým bude předehřívat publikum Dark Funeral.

Kapela Sinner se podle posledních informací se svými fanoušky po více než 40 letech loučí jak jinak než novou deskou. Ta nabízí hned 11 opravdu hodně propracovaných skladeb, ze kterých se další kousek tentokrát s názvem All Night Long dočkal i videoklipu.

0: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
1: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedin

Horký žeslíže vypustili do světa z Brusu nový single Monte Mabu, ke kterému přidali i velice zajímavý obrazový materiál. Tato skladba napovídá, jakým směrem se má ubírat jejich nadcházející studiový zářez, o jehož vydání vás budeme s dostatečným předstihem informovat.

Domácí rocková stálice Turbo se v rámci oslav 45 let na hudební scéně pochlubí novou deskou. S názvem Časem bloudím ponese 11 písní, na kterých se podílel i samotný Tommy Thayer z kapely Kiss. Uvedený materiál bude od 2. října k mání jak na klasickém cedlu, tak na vinilu a předobjednat se dá

společně s kapelou Felix Teleke jsme dospěli k 9. hodině a to znamená, že byste po pátku už pomalinku mohli nahodit životní funkce zpátky do provozního módu, o což se vlastně po návratu z festivalu Brutal Assault pokusím také já. Ze studia Rádia Čas roku vás od mikrofonu zdraví Ivo Raška, přeji vám pohodovou sobotu, při které vám budeme servírovat i nadále ty nejlepší hudební kousky. Už za malou chvíli čerstvou hodinku odstartujeme třeba s kapelou Journey. K tomu se přidají Valtary. A českou hudební scénu zastoupí vypsaná fixka. Je přesně 8 hodin 59 minut a než se vrhneme na muziku, tak tady máme ještě předpověď počasí.

Podle prognóz zelených bez ocasích obojživelníků bude dnes krásný slunečný den s vyloženě letními teplotami. Bude jasno až polojasno a pokud máte doma výrobník ledu, tak už ho zapínejte, protože nejvyšší teploty se v sobotu vyšplhají na severní Moravě ke 24 stupňům Celsia. Někde půjdou až ke 30. Předpokládané množství srážek 0 mm.

0: Je sobota 8. srpence, 10 minut po 9. hodině a ať už se nacházíte kdekoliv, od mikrofonu Rádia Čo zvuku vám pohodové dopoledne, ještě jednou přejemá decentní maličkost Ivo Raška. No a zároveň na pravých rokových vlnách dohráli Revolution Renaissance, což byla taková power metalová partička, kterou svého času založil finský kytarista a skladatel Timo Tolki po svém odchodu ze slavné kapely Stratovarius. Ostatně jejich debutové album vzniklo hlavně ze skladeb, které Tolki původně pro kapelu Stratovarius napsal. Tehdy se obklopil zvučnými jmény a kamarády z hudební branže, jako jsou Michal Kiskek z Halloweenu, Tobias Samec, Avantasia nebo Edguy, Patsy Rantanen z Thunderstone a dalšími. Spíchlí tenhle ten matroš, nicméně era Revolution Renaissance netrvala moc dlouho, tenhle projekt fungoval do roku 2010, pak se pánové rozešli. Pojďme ale v našem programu zase o kousíček dále a vlastně můžeme i tak kapánek nahlédnout do budoucnosti. Je tady Milan Gelnár a horoskop na sobotu. Tak co pak nás čeká a nemine?
1: V sobotu dle nejrůznějších EZO učení dochází k vyvrcholení takzvané lví brány, což je čas, kdy dojde k zarovnání planety Země, znamení Lva a hvězdy Sirius. Takové postavení nebeských těles údajně napomáhá duchovnímu růstu a snadnějšímu plnění všech našich přání. Velmi napomáhá tomu navíc bude i současné pěkné postavení nebeských těles. Bude tak dobré toho využít, nečekat, že se věci budou dít sami, ale také ze všech sil pro to něco smysluplného udělat. Bohužel většina z nás to má tak, že když nám hvězdy přejí, snažíme se ze všech sil užívat si života, dobrého jídla, pití a sexu, což vše by se mělo snadno dařit. Méně už se nám chce zapracovat na sobě samých, na svém vývoji a všem, co z nás činí být lepším člověkem. Neděle bude obdobná. Hvězdný víkend, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrologrády a čas Milan Gelnár.

0: Na čas roku dohrála formace Niakara, což je česká skupina založená v roce 2023 bývalým baskytaristou Arakainu Zdeňkem Kubem. My se ale jak dnes, tak i zítra budeme z velké části věnovat kapele, která má svou základnu v irském Dublinu.
1: Víkend s kapelou YouTube na rádiu Čas Rock.
0: Ano, je to přesně tak. Startuje víkend se skupinou YouTube a těch důvodů, proč právě YouTube, může být mnoho. Jedním z nich je ale to, že právě dnes slaví své 65. narozeniny David Howell Evans, hudebnímu světu známýš to jako DH, kytarista právě kapely YouTube. Mimochodem, tu přezdívku mu vymyslel Bono, ještě když byli mladí zobáci, a jako důvody v rozhovorech uvádějí to, že jednak za to mohou ostré rysy jeho obličeje, ale současně i jeho povaha. David se totiž často držel stranou, pozoroval svět, řekněme, s takovým chladným odstupem a stál jakoby na okraji, tedy on the edge. No a samotná kapela YouTube letos slaví 50 let od založení, takže to všechno nějakým způsobem propojíme, zamícháme a dáme si víkend věnovaný právě jim. Čekají nás písničky z debutového alba Z novinek, skladby, kde právě zpívá třeba The Edge, a zazní i nějaké ty živáky a mnoho a mnoho dalšího, k tomu zajímavé informace. Takže já si myslím, že toho máme před sebou hodně, a myslím si také to, že nejen ortodoxní fanoušci YouTube si přijdou na své. První hudební kousek si dáme už za chvíli, nejprve nás čeká ale muzika v podání Red Sun Rising a nebo Valtteri.
1: Víkend s kapelou YouTube na rádiu Čas Rock.
2: Cože, ty máš 150 technobodů?
3: Jasně, jedu technotrasu, apka, výlety, body a hlavně odměny.
2: A kde to jako najdu?
3: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
2: No jasně.
3: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
4: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Tak tohle byla kapela Valzary, finští borci, kteří se nikdy neštítili míchat různé žánry. Ostatně ve čtvrtek předvedli má slova, nebo převedli má slova do skutečnosti, když na festivalu Brutal Assault vystoupili po boku Bohemian Symphony Orchestra Prague. Bylo to velkolepé a do jisté míry i šílené, ale v každém případě naprosto parádní vystoupení. Vy, kteří jste byli u toho, tak mi asi dáte za pravdu. Nicméně o Brutal Assault dáme ještě řeč, buď to dneska, nebo se k tomu dostaneme v průběhu příštího týdne. Každopádně já bych vytáhl ještě jedno téma, takové víkendové, dá se říci, a tím bude pro mnohé často nechtěná, ale zároveň nevyhnutelná věc, a to jsou kocoviny. Asi byste tomu nevěřili, ale právě na dnešek, čili na 8. srpna, připadá právě Mezinárodní den kocoviny. Tak pokud nějakou máte, tak si pěkně hýčkejte a popřejte jí všechno nejlepší. Já se tomu budu tu a tam v dopoledním vysílání na čas roku ještě věnovat, ale už klidně teď můžete psát, co u vás na kocába zabírá. Jaké tradiční vyprošťováky, ať už je to třeba česnečka, kysané zelí, zabírají třeba právě u vás. No a co vás dostane z toho nejhoršího? Existuje mnoho receptur, jednu z nich přihazuje také Cooper z Twin Peaks.
1: Znám naprosto jistý lék na kocovinu. Vezmeš sklenici skoro zmrzlé rajčatové šťávy, hodíš do ní pár ústřic a vypiješ to. A zhluboka dýchat. Potom vezmeš kopec, opravdu kopec brzlíku. Podusíš ho z kaštany na kanadské slanině. A konečně biskvity. Velké biskvity. Zalité omáčkou a teď dávej pozor, budeš potřebovat ančovičky a ty...
2: Omluv mě.

0: do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
1: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz. Letní roková jízda Rádia Čas Rock jede naplno. Naše roková banda si už vyhrála lupeny na Spiritbox, Clawfinger, Rockcastle a kupu dalších. A co ty? Od pondělí jsme zpátky s novou výherní větou a další náloží vstupenek. Letní roková jízda jede dál, jen na rádiu Čas Rock.

0: na rádiu Čas Rock.
1: Jak dnes, tak zítra se věnujeme na čas roku právě kapele U2, která letos slaví půl století na hudební scéně a ke všemu má jejich kytarista DH právě dneska narozeniny, čímž mu nadálku mávám a přejeme všechno nejlepší. Nastal ale nejvyšší čas přestat jenom tlachat a dát si konečně i nějakou muziku z produkce této slavné irské skupiny. A tenhle ten víkend odšpuntujeme jednou z dost možná nejslavnějších písní kapely, protože pro vás chystám song Pride, který vznikl už v roce 1984 a vzdává poctu bojovníkovi za lidská práva Martinu Lutheru Kingovi juniorovi. Ne všichni nicméně byli textem nadšeni a sdíleli jeho poselství. Během turné k albu The Joshua Tree dokonce obdržel Bono anonymní výhrušku smrtí. Pokud prý zaspívá verš právě týkající se vraždy Martina Luthera Kinga, tak musel Bono počítat i s touhletou variantou, bohužel, a tak se rozhodl, že tuhletu písničku přesto zaspívá v plném znění, ale jak původně, nebo teda jak později uvedl, docela mu přitom lepilo a tak měl celou dobu zavřené oči. Když je otevřel, zjistil, že před ním stojí baskytarista Adam Clayton, který ho vlastním tělem kryl před případným střelcem.
0: Víkend s kapelou U2.

0: Колик е.
1: Sobota.
2: A víc mi neřekneš.
1: Ach, tam jsou nějaký čísla, ale Bůh ví, co znamenají.
3: No, možná, že někdo z vás taky zažívá dneska podobnou sobotní situaci a dává se po náročném pátku dokupy. Mám zde i pár zpráv od těch z vás, kteří byli, nebo ještě dokonce jsou, na některém z hudebních festivalů, které tento víkend probíhají. Hromadí se mi tady i SMSky od množiny těch, kteří právě čerpají dovolenou, tak zdravím i tam. No a nechybí ani recepty na to, jak co nejlépe uniknout s párům kocoviny. Právě dneska slavíme mimochodem Mezinárodní den kocoviny, takže se tomu ve vysílání také věnujeme. K některým vašim vzkazům se během dnešního dopoledne určitě dostanu. Nejprve nás ale čeká ochutnávka z muziky, kterou tady pro vás čechrám do našeho playlistu. Těšit se můžete třeba na Steel Panther.

Mám tady také traktory. No a o tom, že bychom neměli prodávat svou duši, zpívá Michael Schenker Group.

0: také se budeme pochopitelně věnovat kapele U2, nebo tady vidím také Metalliku. Každopádně, než to rozjedeme úplně naplno, můžeme mrknout na počasí. Dneska bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě země bude kolem 24. Před horkem se ale neschováte ani na horách, kde budou teploměry dosahovat hodnot kolem 18 stupňů Celsia, na Šumavě dokonce až 22.
1: Rádio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na MKS.

Posloucháte Rádio Čas, rok, na kterém nás za malou chvíli čeká jedna ze skladeb z bohatého portfolia kapely Metallica. S touhle legendární formací se váže i událost, která se odehrála přesně před 34 lety v Kanadě. Montrealské společné vystoupení Metallica a Guns N' Roses v srpnu roku 1992 se totiž zapsalo do hudebních dějin především díky tomu, že se vůbec nepovedlo. Kapela musela tehdy zkrátit svůj set poté, co James Hetfield utrpěl vážné popáleniny. Frontmana totiž během skladby Fade to Black spálil masivní pyrotechnický výbuch, načež Metallica odešla předčasně do šatny. Jenomže pak už tak dost podrážděné publikum dorazila skupina Guns N' Roses. Jednak na sebe nechala 2,5 hodiny čekat a ke všemu měla následně problémy s ozvučením. Axl Rose k tomu tvrdil, že ho bolí v krku. To vedlo i k tomu, že titlé pánové se před

A proto si na jeho počest dáme o víkendu písně domovské kapely U2, která navíc na letošek chystá nové album. A uslyšíte zpívat i Davida. Víkend s kapelou U2. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

0: Tahle písnička se vyloženě hodí k dnešnímu dni. Alkohol a jejich spalovač chlastu. Možná se právě někteří z vás dáváte v tuto chvíli po včerejšku dokupy a každý na to má určitě svůj vlastní recept, který zabírá. Jednou z variant je také spravit se třeba tím, čím se člověk pokazil, takže nějaké to sobotní pivečko a vítání rána u vás určitě probíhá. Ke všemu, to, že právě dnes je Mezinárodní den kocoviny, souvisí do jisté míry i s tím, že včera se na mnoha místech slavil pro změnu Mezinárodní den piva. Tak jste si pivaři, i ti z vás, kteří jinak zlatový mok nepijí, doufám, tenhle ten svátek také užili a pochutnali jste si.
1: Podívejte se, tomuhle fajnovkovi nechutná naše pivo.
2: Cože? Tak tobě nechutná naše pivo?
3: Dobrý.
4: Dobrý, říká dobrý a přitom se ani nenapil.
2: Ochutnat, to u nás znamená vypít hochu.
3: Celý.
2: No celý.
0: Mimochodem dočetl jsem se, že nejsilnější pivo na světě obsahuje 67,5% alkoholu. To předpokládám, že se asi nepije po půl litrech, no rozhodně ne v takové míře, asi jak jsme zvyklými pivaři. Pro srovnání taková tradiční česká desítka má kolem 4%. A co se týče tématu odbourávání následku pití, tak zaručený lék na kocovinu asi neexistuje, protože co si budeme povídat, každého vytáhne z nejhoršího úplně něco jiného. Mezi svými přáteli znám i takové, kterým postalkoholová nevolnost vůbec nic neříká a já jim to jako tak tiše někdy i nahlas závidím. Píše mi tady ale třeba Hop, že na kocovinu je nejlepší štamprdlička a pivo, obojí dobře vychlazené. A když se podívám na náš WhatsApp, Milan používá oblíbenou hlášku mého strejdy, večer šohaj, ráno šohaj, a ne čím si se rozbil, tím se musíš ráno i spravit. No ať je to jak chce, vy si roková bando užívejte sobotní dopoledne, jak jen nejlépe dokážete, já vám k tomu posílám další várku muziky a přeji bezva poslech.
5: Rádio Jazz Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

0: Rock Castle.
1: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwall.
2: Zach Wild a jeho Black Label Society.
1: Veselá parta Aylstorm.
2: I Američané Savatage a Testament.
1: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam.
3: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Letní festivalová sezóna zdaleka ještě není u konce a já tady mám ještě jednoho tipa na to, kam byste mohli vyrazit.
1: Rokové tipy na rádiu Čas Rock.
0: Už příští týden se Zámecký park v Moravském Krumlově promění v epicentrum rocku a metalu. Od čtvrtku 13. do soboty 15. srpna se tam bude totiž konat Rockcastle. A pokud se tam vydáte, uvidíte a hlavně uslyšíte naživo skupiny jako Powerwolf, Black Label Society, Testament, Sonátu Arktiku a mnoho dalších. Ke všemu, pokud si pustíte backstage, buď to ze záznamu nebo na YouTube, tak o tom, jaké příběhy se skrývají třeba v zákulisí festivalu a na co všechno se můžete těšit, tak to vám v rozhovoru se Zbavošem odpoví Jirka Daron. Teď ale před námi další muzika a já vám přeji bezva poslech Rádia Čas Rocku.

0: Novinka týdne.
1: Je tady další novinka týdne, o kterou se tentokrát postará formace Kamelot. Ta se 28. srpna vytáhne dalším studiovým zářezem, na kterém se objeví celá řada velice zajímavých hostů. My si z něho teď jeden kousek dáme v plné parádě a vydejte na facebookovém profilu Rádia Čas Rok vědět, co na něho říkáte.
0: Rádio Čas Rok. Toto je novinka týdne.

Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.

A proto si na jeho počest dáme o víkendu písně domovské kapely U2, která navíc na letošek chystá nové album. A uslyšíte zpívat i Davida. Víkend s kapelou U2. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

0: Čas rok.
1: Celý víkend mohou fanoušci YouTube chrochtat blahem, neboť na čas roku se věnujeme právě téhleté skupině. A před námi je další skladba z jejich bohatého portfolia. A když jsem se v předchozí hodině věnoval songu Pride z osmdesátkové éry, tak za okamžik se na časové přímce posuneme až do současnosti. Čeká nás totiž velmi čerstvá záležitost, která vyšla letos v létě. A abych byl teda přesný, nejedná se o ryzí produkt kapely U2, ale o kolaboraci s holandským DJem Martinem Garrixem. Ti dali dokupy song nazvaný Fireflies, který poprvé zazněl letos 17. července jako závěrečná skladba Garrixova vystoupení na festivalu Tomorrowland. Nejde ale o první spojení těchto jmén, pánové se znají. Martin Garrix již dříve vydal s Bonem a The Edgem oficiální hymnu fotbalového šampionátu Euro 2020 s názvem We Are The People, anebo také spolupracovali třeba na soundtracku k filmu Zpívej divě. Tady je ale aktuální věc, zmiňovaná skladba Fireflies.
0: Víkend s kapelou U2 na rádiu Čas Rock.

Tak tohle byli Michael Schenker Group se songem Don't Sell Your Soul. A protože do úderu 11. hodiny zbývá už jen opravdu kousíček, tak bychom si mohli dát nabídku toho, co vám na rádiu Čas Rock bude hrát k další dopolední existenci. Na své si přijdou fanoušci třeba kapely Pretty Maids. Pak si dáme novinku od Megadeth. No a nebo raději něco staršího, v tom případě tady mám Deep Purple. Koukneme také na to, co pro vás na večer nachystal Kůsovka do pořadu Rock Music. Poslechneme si další song z produkce kapely U2, ale nejprve ze všeho se podíváme, jak to bude vypadat v exteriérech. Máme před sebou slunečný den s letními teplotami, bude jasno až polojasno, přičemž nejvyšší teploty vystoupají na 26 až 30 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě našeho území počítejte s teplotami okolo 24 stupňů, na horách bude kolem 20. K tomu bude dout pomalý, lenivý, severovýchodní až východní vítr do 4 metrů za sekundu. Teď už jdeme na muziku.

0: Tak tohle byli Arakaini na frekvencích Rádia Čas roku, kteří dozněli 7, teď už 8 minut po 11. hodině. Ještě jsme se dneska nepodívali na to, kdo pak slaví narozeniny. Mám tady několik zajímavých jmen. Vyberu asi 3. 89 let už má na svém kontě americký herec Dustin Hoffman, držitel 2 pozlacených sošek Oscara pro nejlepšího herce hlavní roli, a to za snímky Kramerová versus Kramer a nebo také další kultovky Rain Man.
1: Fajn, no tak. Na tyhle opičky nemáme čas. Proč jsi ho do toho auta pouštěla?
2: Říkal,
1: to není hračka.
2: Říkal, že to auto řídí.
3: Táta mě nechá každou sobotu řídit, ovšem sedadla byla původně z hnědé kůže. Tahle červená je hrozná.
1: Ty sedadla byly z hnědý kůže.
0: Narozeniny může oslavit také Petr Urban, český populární kreslíř, otec Rudy Pivrnce, ale současně také sám.

0: dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: tak tohle byly Megadeth na frekvencích Rádia Čas Roku. Je před námi stále ta větší část víkendu a pokud se ho rozhodnete strávit právě v naší společnosti, tak vám mohu zaručit, že určitě neprohloupíte. Máme pro vás připraven opravdu bohatý program. Jak už jste možná zaznamenali, během celé soboty a neděle se jednak věnujeme kapele U2. Řeč bude jak o starých věcech, které nahráli, tak o jejich novinkách. Nebudou chybět drby ze zkušební zákulisí některých koncertů. A k tomu pochopitelně hromada muziky. No a následně, každý podvečer a večer, když už to tady my, moderátoři, zabalíme, tak vás čekají reprízy pořadů. Ať je to třeba Metalmania, Weekend Backstage, Rock Speciál nebo také Rebelský bar. Ale v premiéře už dnes můžete slyšet, aby byl konkrétní, v sobotu po 17. hodině Rock Music s Kůsovkou. No a právě on vás nyní osobně pozve a také prozradí, o čem bude ten dnešní díl.
1: V dalším letošním letním speciálu budu mít rande s Mardym, lídrem Vypsan Fixy, a pozvání přijeli i českolipští hardrockeři Na Knop. Od obou kapel budu servírovat pecky z jejich nejnovějších alb, tak si to nenechte ujít.

0: Cože, ty máš 150 technobodů?
1: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
0: A kde to jako najdu?
1: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
0: No jasně.
1: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
2: Letní rocková jízda Rádia Čas Rock jede naplno. Naše rocková banda si už vyhrála lupeny na Spiritbox, Clawfinger, Rockcastle a kupu dalších. A co ty? Od pondělí jsme zpátky s novou výherní větou a další náloží vstupenek. Letní rocková jízda jede dál, jen na rádiu Čas Rock.

I s blížícím se polednem pokračujeme s tematickým víkendem, během kterého se věnujeme právě skupině U2. Už jsem vám pustil starší věc, následně zazněla i čerstvá novinka a tak si myslím, že bychom mohli v tuto chvíli sáhnout i do nějakého, řekněme, takového mezičasoprostoru. A tudíž vybírám věc nazvanou Electrical Storm, mezi skalními fanoušky velmi ceněná záležitost, kterou U2 zařadili v roce 2002 na svou best-ofku, jakožto jednu ze dvou novinek. Zajímavostí je, že skupina tuhle věc poměrně dlouho na svých koncertech ignorovala a do svých setlistů ji zařadila až o mnoho let později. Přitom skladba Electrical Storm dosáhla prvního místa v hitparádách v Kanadě, Itálii, ve Španělsku a v první desítce se umístila v dalších mnoha zemích. Už tady mám ještě poslední info, než pustím skladbu samotnou. Text napsal frontman a zpěvák kapely Bono a pokud byste to chtěli vědět, tak zpívá se v ní o dvou hádajících se milencích a napětí, které mezi nimi roste, což vztahuje právě k hrozící bouři, konkrétně tady elektrické bouři. A tady jsou U2 Electrical Storm.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
1: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.

Pokračuje sobotní dopolední drive na čas roku, kde ještě před obědem stihnu vyřídit pár vašich vzkazů. Nejprve se ale vrátím s dovolením k tématu kocoviny. Jak už zaznělo, právě na dnešek připadá Mezinárodní den tohoto nechvalně proslulého stavu těla a mysli. Samozřejmě těch v vozovkách zaručených receptů je celá řada a opice není stav, který by neznali třeba už staří Římané. Traduje se, že ti na potlačení kocoviny jedli smažené kanárky anebo syrová soví vejce, teď nevím teda, proč museli být soví. Taky se věřilo, že syrové ústřice nebo zaječí krev vrátí žaludek do normálu. Tak samozřejmě tohle to asi není úplně nejlepší způsob a jsou to takové povídačky. Odborníci v dnešní době ale doporučují dát si třeba po ránu banán, med nebo vajíčka. Ty obsahují látky, které mírní tyhle ty toxikační vlastnosti. Mně osobně dokáže pomoci třeba česnečka nebo kuřecí vývar, ale od věci nebývá třeba ani sprcha, která mi tak trošičku zreguluje tlaky. Klidně mi pošlete vaše tipy, co zabírá u vás. Já vám k tomu pošlu song podle přání. Ostatně několik žádanek tady už mám, tak pojďme na ně. Ahoj, zahrajte nám K práci na baráku. Díky, Radim, Bohuš a Honza. Dále song pošlu taky Na zahrádku, kde vaří Jirka Kančí guláš, tak aby se pěkně povedl a provařil. A ještě tady mám vzkaz od Martina Zeslavkova, který si poprosil zahrát něco od Rautenberka. Tak tady jsou Himmelhergot. Himmelhergot, Donnerwetter, Kruzeiselement.

0: Polovina sobotního dne s označením 8. srpen je téměř úspěšně za námi. Na závěr téhleté hodinky jsme si před obědem ještě dali takovou poklidnou věc, skladbu Broken od skupiny Seether a o vokální linku se zde postarala také Amy Lee. Do té druhé části sobotního dne vstoupíme společně s kapelou Wilda Gang. Hodinku Intrajk. Taky se můžeme podívat na to, kdo pak slaví svátek. A mezi 12. a 13. hodinou zazní také Iron Maiden. Ze studia Rádia Čas roku vás zdraví Ivo. Přeji vám dobrou chuť, pokud se zrovna chystáte k obědu. A co nevidíte, jdeme zpátky na muziku. Krásné poledne.
1: Radio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na MKS.

0: Pro ty z vás, kteří se probrali z hibernace právě v tuto chvíli, tak mám stručné shrnutí, o co dneska jde. Máme sobotu 8. srpna, blíží se závěr 32. týdne roku 2026. A pokud jste ještě nenapsali dopis Ježíškovi, vůbec nic se neděje, do Vánoc totiž zbývá stále ještě dost času, konkrétně 137 dní. V kalendáři má své místo při dnešku rezervován Soběslav. Soběslave, ty jsi náš hrdina, tvá síla nás všechny povzbuzuje, s tebou po boku. Kromě toho, že dnes má své jmeniny právě Soběslav a všichni Soběslavové, najde se možná příležitost i pro někoho dalšího. Na 8. srpna totiž připadá Mezinárodní den ženského orgazmu a je naprosto jedno, jestli je skutečný nebo jenom hraný. Za tento svátek mohou být ženy vděčny jistému brazilskému radnímu, který se rozhodl věnovat tento den jako jakousi kompenzaci za sexuální dluh, který měl vůči vlastní manželce. Nicméně, pro koho tato sranda není, tak může oslavit něco jiného. Měl bych tady třeba Mezinárodní den koček, takže svým chlupatým mazlíčkům dopřejte misku něčeho dobrého.
1: To byla asi ta blbá kočka.
2: Zachránila ti život.
1: Co pro mě udělala teď někdy?
2: Zbudila tě, když jsi včera v noci přestal dýchat.
1: Jo, ale snědla posledního tuňáka.
3: Cože, tati, to ty si ho snědl?
1: Všichni jsou proti mně.
0: Co se týče koček, tak nedávno jsem zaznamenal,

že existuje aplikace, která rozpozná náladu vaší kočky, což vy, kteří máte doma kočku nebo kocoura, víte, že to je disciplína velmi ošemetná, protože jako z výrazu kočky nevíte nic. Každopádně tahleta aplikace nabízí to, že pokud si tu kočku vyfotíte, tak software vyhodnotí, v jakém rozpoložení se váš čtyřnohý mazlíček právě nachází. Tak to hned dneska jdu vyzkoušet, když tak se s vámi podělím o zkušenosti z tohoto experimentu. Od soběslavů, orgazmu a také od koček se nyní vracíme ale zpátky za muzikou. Tady je Greta Van Fleet.

0: Cože, ty máš 150 technobodů?
1: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
0: A kde to jako najdu?
1: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
0: No jasně.
1: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
2: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Podcast Rock.
1: Ještě jednou přeji dobrou chuť, pokud máte před sebou sobotní oběd, případně přeji dobré zažívání, jestli je tento rituál již za vámi. My tady na Čas roku máme taky takový rituál, říkáme tomu tématák, a ten aktuální se týká kapely U2. Ono těch důvodů, proč právě tento irský rokový vývozní artikl rezonuje našimi frekvencemi, by se našlo nespočet. Já zmíním dva hlavní důvody a těmi jsou, že jednak právě dnes slaví narozeniny jejich kytarista David Howell Evans, kterému ale všichni kromě maminky říkají stejně D.H. No a zároveň 50 let na hudební scéně slaví letos celá kapela. No a co říkáte na to, že bychom si dali jejich další kousek? Do repráčků vám, co nevidět, pošlu skladbu Miracle Drug, což je song, který napsal přímo frontman YouTube Bono Vox a zpívá se v ní o jeho bývalém spolužákovi ze školy, který byl bohužel již od narození ochrnutý. Jenomže pak se stal takový, řekněme, zázrak, za který nicméně mohl i lékařský pokrok. Díky doktorům a speciální léčbě se jeho kamarád dokázal dostat z nejhoršího, naučil se komunikovat a nakonec se s něj stal dokonce úspěšný spisovatel. Tady máte tedy od nás U2 skladbu Miracle Drug, v jejímž závěru mimochodem zpívá také kytarista D.H.
0: Víkend s kapelou U2 na rádiu.

Pomalu, ale jistě jsme se dostali do stádia vysílání, kdy dojde ke střídání za mikrofonem. Po mé sobotní rokoslužbě se můžete těšit na to, že se za mikrofon postaví neřízená střela Kiki Střelcová. Ovšem, ještě než vysmáhnu, mám tady jeden příspěvek, který se týká Dne kocoviny, který připadá právě na dnešek, čili na 8. srpna. Píše na WhatsApp Petr, že vůbec neví, co to kocovina je. Může se stát, někdo to prostě nezná. On dodává, že spíše se propije až do střízlivosti. K tomu tedy dodává, že už měsíc brousí a natírá okna a je to na něj docela dost, celkem 40 okenic a 5 kastlových rámů, a proto se vždycky po práci a o víkendu snaží o kompletaci, což mu komplikují nicméně vosy, které jsou prý otravné jak zemní plyn. Je to pravda, těch vosiček pobíhá nebo poletuje venku letos opravdu mnoho. Nicméně Petr není sám v pracovním zápřahu, ozval se i Stáňa, který píše: ahoj, zrovna tě posloucháme u kámoše na stavbě, kdybys tam měl něco od panoptika, budu rád. A já na to, že od panoptika samozřejmě muziku tady v repertoáru mám, takže si od nich dáme jeden prokletý marš. No, jak jsem říkal na začátku tohoto vstupu, zároveň se s vámi tedy banda loučím, ale těším se s vámi na viděnou opět v pondělí. Teď mě trochu hypnotizuje skrze tady okno Kristýnka, která už je tady, takže jí předávám žezlo. Mějte se, bando, a těším se zase na slyšenou.

0: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
1: Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

Už se vám krátce před 13. hlásí Kiki Střelcová. No a jak jsem včera slíbila, tak jsem zase tu a před náma je bombastické sobotní odpoledne plné nejenom rockové a metalové muziky, taky odlehčeného pokecu, ale taky YouTube, kterým se celý tento víkend věnujeme. Proč? Tak o tom víc už za chvíli, teď muzika, která nám bude zpříjemňovat už tak příjemné odpoledne s luxusníma teplotama. Mimochodem i o těch víc za pár minut. Po 13. hodině odpolední zazní Red, mám tady taky kapelu Lucie. No a když je ten víkend, tak dáme i pohodové Valtary. Za necelou minutku odbije 13. hodina dnešního 8. srpnového dne. No a pokud zůstanete na rokových příjmech naladěni i nadále, tak užívejte muziky,

0: Wow, wow, užíváte soboty s rádiem Čas Rok, teďka taky s kapelou Lucie, no a za chvilku v hraní rockových a metalových fláků budeme pokračovat, jen se nebojte. No ale přátelé, já vám musím něco říct. Takový, kdyby byl zbytek léta, jako je teď, tak si jako vůbec nestěžuju, jo. V noci fajn chládek, přes den mezi 24 až 27, jako je tomu jako na území Česka aktuálně, a k tomu mírný vánek. Žádné dusno, žádné úmorné vedra, no zkrátka, jak by řekl klasik, den jako korálek. Na dnešní 8. srpnový den je pranostika sice jako taková, že úplně nevím, co si o ní myslet, posuďte sami, jaký srpen, takový únor. No, co tím chtěl básník říct, to netuším, jenom doufám, že ta změna klimatu nepřinese to, že bychom tady za pár let měli třeba zimu v plavkách, jako na Kanárech například. Počasí super, no a jestli je super i konstelace hvězd, tak o tom ví už víc náš Milan Gelnar.
1: V sobotu dle nejrůznějších EZO učení dochází k vyvrcholení takzvané lví brány, což je čas, kdy dojde k zarovnání planety Země znamení lva a hvězdy Sirius. Takové postavení nebeských těles údajně napomáhá duchovnímu růstu a snadnějšímu plnění všech našich přání. Velmi napomáhá tomu navíc bude i současné pěkné postavení nebeských těles. Bude tak dobré toho využít, nečekat, že se věci budou dít sami, ale také ze všech sil pro to něco smysluplného udělat. Bohužel většina z nás to má tak, že když nám hvězdy přejí, snažíme se ze všech sil užívat si života, dobrého jídla, pití a sexu, což vše by se mělo snadno dařit. Méně už se nám chce zapracovat na sobě samých, na svém vývoji a všem, co z nás činí být lepším člověkem. Neděle bude obdobná. Hvězdný víkend, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnar. Čas Rok.

0: na rádiu Čas Rock.
1: Protože... Tak, mě se tady trošku pomyšila technika, ale dobrý, protože jednak, přátelé, právě dnes slaví půlku latiny jeden ze stěžejních pánů irské rockové partičky U2, The Edge, a k tomu v letošním roce pány čekají oslavy neuvěřitelného půlstoletí od založení kapely. No tak jsme to všechno spojili a věnujeme se o tomto víkendu právě U2. A i během sobotního odpoledne budeme těmhle borcům zasvěcovat vždy v každé hodině special prostor. No a taky v následujících hodinách v následujících hodinách nás čekají jejich novinky, songy z debutu a chybět nebude ani živáček. No a my si už za chvíli na Čas roku dáme song z 80. let minulého století. Tak se těšte a zůstaňte s náma. Já se jdu mezi tím vyšbleptat.
0: Víkend s kapelou U2 na rádiu Čas rok.
2: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
3: Zach Wild a jeho Black Label Society,
2: veselá parta Aylstorm
3: i Američané Savatage a Testament,
2: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
3: To je festival Rock Castle.
2: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam.
0: Radio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok

Zácky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: Rock.
1: Před náma je průlomová skladba kapely, která vyšla v říjnu 1980 jako druhý single z debutové desky a nese název I Will Follow. O důležitosti songu vypovídá fakt, že se i po tak dlouhé době stále objevuje stabilně v koncertních setlistech U2. No a když jsme u těch věcí zásadních, tak přátelé, U2 jsou průkopníky opravdu takových těch obřích stadionových show. Nikdo před nimi s tím nepřišel, oni jsou první. Do historie se zapsalo jednak jejich slavné turné Zoo TV, které probíhalo mezi lety 92 až 93 a šokovalo stěnami z televizních obrazovek a satelitními přenosy. No a pak taky turné mezi lety 2009 a 2011, které využívalo gigantickou 50-metrovou vysokou ocelovou konstrukci, která umožnila divákům výhled na pódium ze všech stran. No, tak tolik tedy k zajímavostem, no a my už pojďme ke slíbené muzice a já vám přeju pohodový sobotní poslech.
0: Víkend s kapelou U2.

0: 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.

hlavičkou The Edge. A proto si na jeho počest dáme o víkendu písně domovské kapely U2, která navíc na letošek chystá nové album. A uslyšíte zpívat i Davida. Víkend s kapelou U2. Nejsme jen rádi.

13.57, ladíte Radio Čas Rok, no a to znamená, že D-Lane byly tím posledním, co se do téhle hodiny vlezlo. Ale nebojte, muzika je nachystaná i na příští 60 minutovku, po 14. zazní kroku.

a dáme i Van Halen, chcete-li Van Halen. Mrkneme se taky letem světem v rychlosti na to, co se teďka řeší a děje. No a budeme se pochopitelně věnovat i v příští hodince kapele U2. Tak zůstaňte s námi, Kiki Střelcová vám přeje klidné sobotní odpoledne.

Další skvostná pohodovka, tentokrát v podání John Bon Jovi. Hladíte rádio Čas rok, no a teď už ke slíbenému letem světem. To, že je opravdu velké sucho, tak to dokazuje i největší česká vodní nádrž Orlík, přátelé. Do té aktuálně přitéká nejméně vody za 44 let, tedy od roku 82. Jenom pro představu, v těchto dnech v ní jako chybí neuvěřitelných 10 metrů, jo, oproti svojí běžné hladině. No a dalším důkazem je i info, které jste možná taky zaznamenali v uplynulých dnech, že běžně majestátní Dunaj teď poodhalil svá skrytá tajemství ze dna řeky a na povrch se tam vynořila loď nacistů z roku 44, kterou nechal tehdejší německý admirál potopit. Masakr. To, že měl včera na letenské pláni koncert Marek Ztracený, to vás asi nezajímá, takže jdem dál. A jo, co by vás aspoň některé zajímat mohlo, je, že brzo bude další série nejtajuplnější reality show Zrádci, si představte. Tohle info teď bylo zveřejněno v uplynulém pracovním týdnu a třetí série odstartuje už po prázdninách v září. No a kdo jiný jí bude provádět než hradní charismatický sexy pan Vojta Kotek. No a jedno upozornění na závěr, přibývá případů boreliozy. Nejvíc nakažených je teď ve Středočeském a Jihomoravském kraji. Takže prosím vás, buďte na sebe opatrní a pokud možno pokaždé, co jdete do přírody, na sebe nastříkejte něco proti klíšťákům, ať předejdete zbytečným zdravotním obtížím. No a teď už na čas roku, další muzika. Užívejte nejen ji, ale celého probíhajícího víkendu.

0: nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Tohle byly v rámci sobotního odpoledne na čas roku Pestalozy. No a my už pojďme zase k YouTube.
1: Víkend s kapelou YouTube na rádiu Čas rok.
0: Bono napsal text o barmské političce a aktivistce, na jejímž jméně si doufám úplně nevylámu jazyk. Jmenovala se Aung San Suu Kyi. Která v té době doma čelila dlouholetému domácímu vězení. Jo, přesně ještě jednou. Aung San Suu Kyi. Kvůli politickému podtextu ovšem vojenská junta v tehdejší Barmě zakázala celé album All That You Can Leave Behind. No a za vlastnictví této nahrávky si představte, v zemi dokonce hrozilo i vězení. Ovšem, tento počin byl oceněn jinde, skladba získala prestižní cenu Grammy za nahrávku roku pro rok 2002. A teď mi tak došlo, že jsem vám vlastně vůbec neřekla, o které písničce mluvím. Přátelé, je to song Walk On. Takže my si ho teďka pojďme dát a já vám ho z Rádia Čas Rok naservíruju pěkně naživo. Tak si ho vychutnejte, volume doprava a tady je.
1: Víkend s kapelou YouTube na rádiu Čas Rok.
2: Walk on.

0: No a mezi tím, co nám na rádiu Čas Rock budou hrát Dead Stars, tak je to teď na vás, jakou muziku zařadíme do odpoledního playlistu rádia Čas Rock krátce po 14:30 odpoledne. Dejte vědět na 725-33-1155. Můžete napsat, můžete zavolat, můžete využít náš WhatsApp a klidně tam poslat hlasovou zprávu. A přihoďte mi tam taky to, co teďka třeba děláte. Tak jo, tak jdeme na to a Dead Stars za chvilku posílám.
1: Letní rocková jízda rádia Čas Rock jede naplno. Naše rocková banda si už vyhrála lupeny na Spirit Box, Clawfinger, Rockcastle a kupu dalších. A co ty? Od pondělí jsme zpátky s novou výherní větou a další náloží vstupenek. Letní rocková jízda jede dál, jen na rádiu Čas Rock. Rádio Čas Rock.

0: Dead Stars to na vlnách Rádia Čas Rock pořádně rozdivočili. No a my se teďka tak jako budeme linout na takové pohodové zase notě s Jirkou Schellingrem a Stáňou, který se mi teď dovolal do studia Rádia Čas Rock. Ahoj!
1: Ahoj, Kiki, ahoj.
0: Tak ty jsi mi prozradil, že ty máš dneska nečekané volno, tak jak s ním nakládáš takhle při sobotě odpolední?
1: No, tak jsem si zajel koupit okurky a nakládám okurky, když už jsem si udělal.
0: Hezky. Kolik kilo nakládáš, prosím tě?
1: Asi 15.
0: Ty jo, tak a vždycky jako máš to tak vypočítané, že ti tohle akorát vystačí vždycky do další sezóny?
1: No tak někdy vystačí, někdy zbyde, někdy nestačí.
0: Někdy nestačí. Záleží od ročníku, rozumím.
1: Tak.
0: Prosím tě, kde jezdíš na okurky? Protože tady u nás v těch našich končinách vždycky bylo tak nějak tradicí jezdit do Polska na okurky, tak kam ty pro ně?
1: Tak ono to taky asi je to tady tažený z Polska, ale jezdil, byl jsem v Prostějově v trhu. Já si myslím, že to je taky z Polska, ale...
0: Tak to si nejspíš pošmákneš, protože vím, že vždycky ty domácí okurečky nakládané, ty byly nejlepší, no. Tak kdyby náhodou jedna skromná lahvička zůstala, tak 1. dubna, jo? K těm klobáskám.
1: zkusím to 1. dubna, ty jsi minule zklamala, teda já jsem šel aj v těch 80 centimetrech sníhu, ale ty zklamala z minule.
0: No jo, no. Já jsem bohužel šla jenom kousíček, protože no, pracovní no. Povinnosti mě dál nepustili, ale neboj, příští rok už jako přesto nejede vlak a zase si to chci s váma jako poctivě vyšlapnout.
1: Můžu ti říct, že to bylo úžasný, na vrchu těch 80 cm sníh.
0: Je, teď jak o tom mluvíš, v tom létě, to mě tak úplně hladí po duši, když si představím ten ledový mrazivý sníh. Někteří si teď určitě klepou na čelo, že Střelcové odjebali, ježiš ne, to je zprosté, hráblo? No jo, no, ale tak to je tak, když se prostě narodíte v zimě a tu zimu milujete, no.
1: Ale to, bylo to úžasný.
0: Jo, jo, fakt to je vždycky, ale víš, co je nejlepší, že ta lisa, ty máničky jsou skvělé, ať je jakkoliv, i kdyby padaly trakaře.
1: Fakt, jako normálně šlápla z 20 cm vedle a bylo postehna v závětu.
0: Tyjo, já jsem myslela, že řekneš, že jsi šlápl jeden krok dopředu a 10 dozadu.
1: neskutečný. No. Kdo nezažil, tak to asi neví.
0: Takže to slyšíte, přátelé, jo? Kdo jste ještě s námi stále nevyšlápli a nepokořili tu naši lisou horu 1. dubna, tak prosím vás, jo, nejvyšší čas už to teďka v srpnu nahlásit šéfům, že příští rok 1. dubna prostě nemakáte. Tak a je to. Jirka Schellinger, tvoje oblíbená, nesmím přiznat její jméno. Prosím tě, teď už tě poprosím v rychlosti, komu to pošlem?
1: Tak samozřejmě Holpovi do Václavovi, že si mě poslouchá, ten darebák, dlouho se mě neozval, ale samozřejmě tobě do rádia.
0: Děkuji.
1: A celému tomu kabaretu dokolo a všem dobrým lidem, co poslouchají.
0: Stáňo, díky za telefonát, ať jde zavařování okurek podle tvých představ, měj se krásně a užívej soboty. Ahoj.
1: Ahoj, Kiki. Ahoj.

0: Porazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert Vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
1: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Jsou přesně 3 hodiny odpoledne, ladíte rádio Čas Rock, tohle byly The Lemonheads, no a my v hraní rockových a metalových fláků budeme pokračovat i v dalších minutách. Těšte se na ZZ Top. S coverem od Kysáků dorazí Youngblood. A budu tady pro vás mít nachystané třeba i Korn. Další z milých sobotních návštěv dorazí Marcelka Fabiánová s novinkami z Moravskoslezského kraje a v rámci tematického víkendu, který jsme zasvětili YouTube, dáme song Seconds a nějaký ten pokec k němu. Zůstaňte s námi, Kiki Střelcová vám přeje klidné sobotní odpoledne u Rádia Čas Rock.

0: Na rádiu Časrok, no a my máme sobotu s datem 8. srpna, svátek slaví Soběslavové. A překvapilo mě, kolik se toho na dnešek jako ještě oslavuje, přátelé. Víte o tom, že máme Mezinárodní den koček, prosím vás, ale těch čtyřnohých, jo? Chlupatých. Takže jestli doma nějakou čtyřnohou nějakého čtyřnohého kocura doma máte, tak mu nezapomeňte potřást packou. Představte si, že je taky den CBD, jsou takové ty kapičky, které vás jako mají uklidnit. Funguje to, doporučuju. No a je třeba i den bowlingu a taky den štěstí. To je krásné. Co je to štěstí? Mužka jenom zlatá. No a něco takového, jako mužka zlatá, je i naše Marcelka Fabiánová, která tu svoji práci miluje taky takovým způsobem, že i o víkendu se vždycky za námi dostaví. No a přichází její chvíle, pojďme se podívat na to a poslechnout si, co nového se v Moravskoslezském kraji děje. Marcelko, je to tvé.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rok.
2: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. Vesnicí roku v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice na Opavsku. Po rotu soutěže zaujali hlavně tím, jak tam lidé drží spolu a skvěle pracují s dětmi. Uspěly ale i další obce v regionu, kdy stříbrnou příčku vybojovala Dolní Lomná a třetí místo obsadila Chotěbus. Podrobnosti dodává hejtman kraje Josef Bělica.
3: Vítězná obec získává 500 000, obec na druhém místě 150 000 a obec na třetím místě 100 000 korun a dlouhodobě podporujeme venkov velmi významně a podpořili jsme za poslední období přes 1500 projektů za více než 500 000 korun.
2: A na co se poroci zaměřili nebo co v obcích zkoumali, to už nám prozradila náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková.
4: Jsou tam kritéria, jako je veřejný prostor, spolupráce dobrovolníků, různých aktivit v rámci obce, jaká je péče, třeba v rámci i knihovnictví, a je tam spousta kritérií, které mají samozřejmě vliv na to, která obec se stane vítěznou.
2: Tak například modrou stuhu za společenský život si odvezli Hoclavice a bílou stuhu za podporu rodin získala Ostravice. Porota také rozdávala stavební ocenění Zlatá cihla, které tentokrát putuje do Ludgeřovic za opravu kapličky a do Otic za kulturní dům. Zajímavostí také je, že speciální cenu za neutuchající životní energii a skvělou náladu si z letošního ročníku odváží místní klub seniorů ze Ženklavy.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rok.
2: A Moravskoslezský kraj pomáhá i sociálním podnikům. Letos mezi 14 firem rozdělí 3 miliony korun. Tyto peníze pomohou firmám, které zaměstnávají lidi s handicapem a nebo jiným znevýhodněním. Krajská dotace nově poslouží k celkovému provozu, nákupu vybavení a nebo podpoře asistentů. Podpora míří například do charitativních dílen, chráněné kavárny a dalších provozoven v kraji. Více podrobností má pro nás náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
5: Účelem této dotace je podpora nejenom mest, ale i investic těm firmám, které nějakým způsobem zaměstnávají lidi s handicapem. Je to velmi důležité pro ty lidi, poněvadž není to jenom nějaký jejich ekonomický příjem, ale i ta míra zařazení do té společnosti, ta převažuje nad tím ekonomickým ráciem.
2: Zajímavostí je, že peníze z krajské kasy nepůjdou jen na běžné platy, ale pomohou těmto podnikům nakoupit i moderní počítače nebo novou průmyslovou pračku. A to je taky pro tento týden vše. Tak naslyšenou opět příště.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rok.

0: Rock.
1: Před náma už písnička z Run at Forby kapely Seconds. Nachází se na desce War z roku 1983. No a tématem skladby je studená válka a hrozba z jaderných zbraní. Jde o vůbec první písničku v historii YouTube, kde nespívá hlavní vokály pouze Bono. První dvě sloky odspíval kytarista The Edge, tedy David Hall Evans, který právě dneska slaví 65. narozeniny. No a tady už máte remasterovanou podobu pecky Seconds. Fajn poslech.
0: Víkend s kapelou YouTube na rádiu Čas Rock.

0: Cože, ty máš 150 technobodů?
1: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
0: A kde to jako najdu?
1: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
0: No jasně.
1: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
2: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více info

Tohle byly v rámci sobotního odpoledního vysílání Rádia Čas Rock Korn. Teďka se chystají masterplan, no a taky jedna podle vašeho výběru. Tak dejte vědět, co byste rádi slyšeli, čím byste se rádi takhle jako osvěžili při sobotě na 725331.

0: čas rok doznívají Masterplan. No a Střelcová tady teďka, přátelé, prožívá takové menší chvění na hrudi a po celém těle, protože si představte, tak jak tady jako zmiňuju čas od času, že se nám vždycky ozvou naši milí kolegové, bývalí kolegové, tak je to opravdu krásné, člověka to potěší, ale o to krásnější to je, když se vám ozve jeden z vašich vzorů, Jirka Bastič. Jiříku, čau, já tě zdravím.
1: Ahoj, slyšíme se, doufám.
0: Slyšíme se výborně, já normálně tady žasnu a víš, jak říkala Kelly, nebo jak to říkali Kelišové, Kelišová, když se divíte, tak aspoň zavřete tu hubu, tak mě to teď nejde, já žasnu údivem. Prosím tě, jak se máš, jak se daří, jak užíváš léta?
1: Normálně, já si dokážu živě představit, že kdybychom spolu vysílali, tak já budu Riky, ty budeš Kiki a budeme Kiki Riky, jako jo? Ale
0: já myslím, že buď by to jako nebylo schváleno, anebo že bychom brzo skončili, protože ten barák by tady pod naším velením spadl.
1: Asi jo, ty jsi taky taková neřízená střela, to je v pořádku. Občas člověk i z konkurence monitoruje, ať nevychází z údivu, ale jo, je to fajn všechno.
0: No prosím tě, jak ty užíváš života?
1: No normálně, klasicky, já mám teďkom takový klidový režim, ale rozhodná jedeme s přáteli do Orlové na narozeniny naší společné kdysi spolupracovnice, kamarádky, celá banda z Podolánek, z kulturního střediska se tam tak nějak setkáme, tak já věřím, že tam prostě nějakým způsobem dorazím, třeba eventuálně, doufám, že to neposlouchají, a to má být překvapení, no teď jsem to asi profláknul, tak je to nahajíc, prdeli se mnou.
0: Jo, to mi někoho připomíná.
1: Vybral jsem si jednu písničku.
0: Povídej, ano, Electric
1: já
0: Cowboy.
1: Já jsem poslední dobou zblbnutý z kapely Electric Cowboy, a to nejsem trashový specialista, ale jakou parodii oni dělají. Onehdy jsem si, já mám rád skladbičku We Got The Moves, ale, nebo Hypa, ale já jsem si nedávno pouštěl asi hodinu a půl jejich videoklipy a to bylo záživnější než celé nějaké komedie, které natočí čeští režiséři z pražských kaváren, jo. Takže ve své podstatě si to užívám neskutečně, tuto kapelu, a těším se na začátek roku, když jsme se dohodli se Zbýnkem Husou, to je bubeník z Abraxasu, že půjdeme spolu na tenhle ten koncert. Tak jdeme.
0: Pěkně.
1: A basta.
0: A basta. No tak to vás, pánové, čeká teda řádná divočina, takže my se teďka tak nějak jako na to naladíme, navnadíme. Prosím tě, ty dobře docestuj. Moc děkuju za zavolání. Držím palce, ať ti všechno vychází podle tvých představ a budu se těšit zase někdy za zavolání. Opatruj se, Jiříku.
1: Díky, a kdybychom se už neslyšeli, tak šťastný a veselý a bohatého Ježíška, jo?
0: Napodobně. A všechno nejlepší do nového roku. A basta.
1: Paráda.
0: Čau.
1: Měj se krásně.
0: I ty, ahoj.
2: Rádio Jazz Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

0: potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog. A klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
5: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.

0: hitovkou The Edge. A proto si na jeho počest dáme o víkendu písně domovské kapely U2, která navíc na letošek chystá nové album. A uslyšíte zpívat i Davida. Víkend s kapelou U2. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: No a protože pohodovek není nikdy dost a obzvlášť při sobotě přijdou vhod k tomu víkendovému odpočinku, tak jednu z nich nám teďka přinesli na čas roku Deep Purple. Přátelé, za zhruba půl minutky odbije už 16. hodina dnešního 8. srpnového dne, no a vy se v dalších 60 minutách můžete těšit na další skvělou hudbu. Steel Panther. České muziky se můžete těšit na Vypsanou fixu.
1: Bylo to jistý, bylo to čistý.
0: A zazní i projekt Avantasia se svým stejnojmenným songem. Přihodím novinku tohoto týdne, no a taky se budeme opět a zase věnovat YouTube. No a tentokrát dojde, přátelé, na krásnou baladu With or Without You. Tak zůstaňte s námi, Kiki Střelcová vám přeje suprové sobotní odpoledne.

0: týdne.
1: Je tady další novinka týdne, o kterou se tentokrát postará formace Kamelot. Ta se 28. srpna vytáhne dalším studiovým zářezem, na kterém se objeví celá řada velice zajímavých hostů. My si z něho teď jeden kousek dáme v plné parádě a vydejte na facebookovém profilu Rádia Čas Rok vědět, co na něho říkáte.
0: Rádio Čas Rok. Toto je novinka týdne.

0: With or Without You. Jedna z nejslavnějších písní od téhleté irské partičky. A všeobecně jeden z nejoblíbenějších ploužáků hudební historie. První single kapely, který dobil první místo v prestižním americkém žebříčku Billboard Hot 100. Text vyjadřuje napětí mezi životem kočovného rockového muzikanta a touhou po domácím rodinném zázemí. Často je však vnímána jako píseň o toxickém či hluboce komplikovaném milostném vztahu. Ať už v ní vidíte cokoliv nebo kohokoliv, tak si za okamžik vychutnáme pěkně a zase v živé verzi od začátku do konce. Tak příjemný poslech.
1: Radio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Cože, ty máš 150 technobodů?
3: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
2: A kde to jako najdu?
3: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
2: No jasně.
3: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.

Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rokový

Steel Panthera na vlnách Radia Čas Rock, máme nějakých 6 minut po půl páté odpoledne. Já doufám, že si všichni probíhající soboty užíváte a ti, co jste v práci, takže vám to pěkně utíká. A s Radiem Čas Rock o to líp. My si teďka dáme Dia, no a vy zase můžete hrábnout do našeho hudebního archivu na číslo 725331155. No a koukám, že tady mám zprávu od Gumíka, který by chtěl rád nechat zahrát, počkat, Culíkovi k jejím dnešním narozeninám s přáním všeho nej, přeje taťka Gumík, to je krásná rodinka, Gumík a Culík. No tak jestli i vy máte něco na srdci, třeba byste chtěli někomu popřát, pogratulovat nebo jenom tak si udělat radost sami sobě si, tak dejte vědět 725331155. Neříkala už jsem to číslo náhodou? No to je jedno. Tak ho když tak aspoň budete mít dvakrát a nezapomenete ho.

0: Dio byl teď takovým tím tichem před bouří, jak se říká, protože za chvilku u nás na čas roku čekají Rammstein. Dorazila mi zpráva až zo Slovenska. Ahoj Kikina, po čase tě znovu pozdravujeme z Košic. Dnes oslavujeme moje předvčerajší narozeniny aj s malým vnúčikom Sebikom, který mal narodky před týždňom, 3 roky. Já svoj vek neprezradím. Tiež je veľkým fandom Rádia Časrok. Pošli prosím, ak sa dá nejakú pecku od Rammstein. Díky pekne, Slavo a Luďka z Košic. No to je teda výchova. Chválím, mám nachystané cikcak, tak věřím, že se to bude líbit nejen vám, ale taky Sebikovi. No a za chvilku pošlu taky na přání Korpiklany. Tak mějte pohodový poslech.
1: Pravé léto s pravou rockovou muzikou na rádiu Čas Rock.

0: za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
2: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

úžasný joint na vlnách Rádia Čas Rok v závěru 16. hodiny odpolední. Za chviličku odbije 17. Já tady pro vás mám ještě slíbenou avantejšu. Vy si, přátelé, užívejte dnešního sobotního letního dne, ale bacha, v noci teploty spadnou, ne stoupnou, ale spadnou zhruba nějakým 15, 13 a na některých místech dokonce pouze na 9 stupňů Celsia. Tak se opatrujte, Kiki Střelcová se loučí a těším se zase někdy. Tak čau!

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
1: Rock Music. Napříč českou rockovou scénou. Rock Music.
2: Ahoj, vítejte u poslechu dalšího letního speciálu pořadu Rock Music CZ, ve kterém budou mými hosty Mardy, frontman Vypsan Fixy a Honza Příhoda, kytarista a zpěvák hard rock metalových Na knop z České Lípy. Tak to dneska prostě bude a já už tu vítám mýho prvního dnešního milýho hosta, kterým je Mardy, zpěvák, kytarista, textař a skladatel Pecek Vypsan Fixy. Mardy, ahoj.
3: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
2: Ale máš v kapele ještě i nějaký další funkce potřební k chodu Vypsanů Fixy, kromě těch, co jsem teď vyjmenoval?
3: Vynikající otázka. Dlouho jsem čekal, až mi někdo položí. Konečně to můžu říct. Myslím si, že těch funkcí je víc. Například skladník. To je teďka zrovna situace, kdy tady skladuji spoustu vinylů ve své garáži a vozíme. Takže jsem zároveň potom i řidič a rozvozce. Někdy jsem i řidič v kapele, když to na mě padne. No, zároveň se starám o promo a o sociální sítě naší kapele. Takže možná bych našel ještě něco dalšího, ale...
2: Uklízečku to už třeba.
3: No tak samozřejmě.
2: Uklízečku auta.
3: Dodávku je třeba uklidit a většinou to padne na mě. No.
2: Hele, půjdeme za vaši muziku, máte vydan nový album, tak já bych teď našim posluchačům rád pustil pecku Dobré síly. Dnes první palba, kterou si tu od vás pustíme z vašeho, jak už jsem řekl, nedávno narozeného nového alba. Tady je Vypsaná Fixa, tak pojďme poslouchat. Viď, Mardy?
3: OK. Dej mi to víc na hlas. Dobrý.

0: Music.
1: CZ.
2: Má v sobě natáčení novýho alba Fixy nějaký úžasný skrytý momenty, o kterých se ještě nikde nemluvilo?
1: Dobrá otázka číslo dvě,
2: ty
1: jo.
2: No ty bláhovi.
1: Tam mě, už jsem teda toho říkal hodně a přemýšlím, co bych tak asi mohl říct. Já ti vůbec nevím, možná to zase zopakuju, ale myslím si, že i pro posluchače, kteří nás poslouchají a třeba to neslyšeli, bude velice zajímavý, že jsme nahrávali u Petra Jandy v Propasti, on se účastnil nahrávání, chodil tam a vyprávil nám spoustu historek, který nás dostávali do takové lepší nálady a hrozně mě ten chlap potěšil, jak je jako pozitivní a plný energie.
2: Jo, v jeho letech.
1: Jo.
2: Ale,
1: nechápu to.
2: Ale co patu, já to taky nechápu, 2 hodiny na pódiu a ano. On se tam chová jako teenager.
1: Je to pravda.
2: To je
1: takže,
2: stejně jako
1: takže
2: ty.
1: Takže to pořád jako jde. No, tak to jako doufám, že až se dostanu do jeho fáze věkové, tak se budu dotýkat jeho aktivity.
2: Mm-hmm. Nový album se jmenuje Ideál, to vím, ale už si nepamatuju, kolik je na něm celkem písní. Zdařilých, nádherných, báječných, úžasných. Co?
1: Tak je na něm 12 písniček a já doufám, že jsou zdařilí všechny, protože jsme měli celkem přetlak, takže teď jde jenom o to, jestli jsme prostě vybrali ty správní a to už se dozvíme z druhé strany a rozhodnu o tom ti, pro které to děláme a já doufám, že to bude v pohodě.
2: Na jakých všech nosičích vyjde tohleto vaše nový album? Někde jsem čet, že super bude vinyl boxík. Tak proč bude super?
1: No protože to je box, ve kterým je vinyl, ale ten vinyl je speciální.
2: Mm-hmm.
1: A když ho otevřeš, tak se z něj stane pingpongový stůl.
2: Cože?
1: Je to tak?
2: A prostě jsou tam vevnitř tak i pálky a míček, abych
1: je to tak,
2: doma
1: je to tam je, je to tam
2: to hodím
1: je,
2: na stůl, abych si mohl hned zahrát?
1: Jo, je to tam.
2: Fak, jo.
1: Ten míček z toho boxíku kouká, v tom boxu je i pálka a potom tam jsou třeba noviny, kde vlastně je popsaný celý dobrodružství té desky. Ty noviny se jmenují San Diego Times.
2: Ano.
1: Potom tam jsou třeba trsátka, potom tam jsou plasky a pak je tam třeba taky ručně podepsaný ode mě 1 z 12 textů. A když a na tom textu jsou samolepky. A když budeš mít text, na kterým je samolepka velká pingpongový pálky, tak máš 2 lístky na jakýkoliv koncert vypsaný Fixy do backstage. Něco jako bylo třeba Karlík a továrna na čokoládu.
2: Jo.
1: Tak a jsem to vyjmenoval všechno.
2: A tohle to si všechno vymyslel ty, víš, zase. Jsi měl jako...
1: Hele ne, tentokrát musím říct, že ne, že to hodně vymysleli lidi v našem týmu, co se týče jako tyhle vizuálních věcí, tak máme dobrýho grafika Libora, který to vymyslel a potom nám hodně pomohl pan Hašek z Loděnic, který nás tam pozval na exkurzi a řekl nám, hele, tady ty český kapely, ty vydávají jenom ty vinily, ale v zahraničí už třeba k těm vinylům dělají takový bonusový balení, pojďte něco vymyslet. A ukázal nám to a na základě tohohle jsme si řekli OK, ať to má prostě
2: šmanc,
1: co nejlepší tu štábní kulturu, ta jasný nahrávka, ať dostane všechno plnou péči, tak jsme vyrobili tohle, ale byly to neuvěřitelné jako měsíce vymýšlení, dohadování, telefonování a stresu a jsem rád, že to mám za sebou.
2: To ti věřím. Dáme Pelikána, no, což je taková velmi povedená pankárna, ach, tak typická pro Mardyho a vypsanou Fixu. Jdeme poslouchat.

0: byla píseň Pelikán z nejnovějšího alba skupiny Vypsaná fixa. Mým hostem ještě stále Mardy, frontman týhletý kapely. No a teď kdy a kde se budeme moci poslavit a křtít nový album? A jak to tam všechno bude probíhat a jak to bude vypadat?
1: No takže hlavním datumem celý týdle naší anabáze čtyřletý, která vyvrcholila vydáním desky, je 20. srpen. Kdy my s Fixou v Praze, v Holešovicích, tu desku pokřtíme 20. srpna. A to je pro nás významný datum, protože ten den vždycky 20. srpna slavíme taky naše narozeniny a trošku tohleto datum jako zličťujeme, protože celkově jako v naší historii, naší země moc dobrý není, že jo. To bylo takový blbý období. Ale my máme narozky a tam pokřtíme ideál a budu tam vzhledem k tomu, že jsou tam takový ty pingpongové kulisy, tak jsme přizvali legendy českého stolního tenisu, které se objeví na tom křtu a myslím si, že se máte na co těšit. Jsou to ti nejlepší z nejlepších stolních tenistů, kteří za celou historii naší země reprezentovali.
0: I na olympiádách a tak, víš, jo. A ještě prosím tě upřesni, kde v Holešovicích přijdeme na váš křest?
1: No vidíš, to jsem neřekl. Díky moc, že jsi mi takhle ještě to pomohl zpropagovat. No bude to v Holešovicích a ta akce spadá pod Prague Open Air, která se děje v areálu 7. Je to areál 7. A tam už jsme měli vlastně minulý rok koncert, takže pro ty, co nás znají, to nebude úplně neznámý místo. Všem se tam tenkrát moc líbilo a jediný, za co se modlíme, je co? Kvalitní počasí.
0: Jak se teď, Marty, daří koncertně? Stalo se něco poté, co jste se stali v jedné anketě kapelou roku? Šli aspoň nahoru honoráře za hraní, aby se vám líp dařilo?
1: Tak asi se to tak posunulo, ale řekl bych, že to je v rámci inflace. Je taky ten inflační posun nahoru.
0: To je hezký, no, jasně, no.
1: A myslím, že vlastně, když jsme dostali před dvěma lety toho Anděla, tak jsme vlastně potom měli takovou krizi, ale to jsme zdárně překonali a potom jsme šli nahrávat. A to nebylo před dvěma lety, ale před čtyřmi, teď jsem se spletl. A teďka to je všechno dobrý a doufám, že to vydrží co nejdýl, i když vím, že zase ta sinusoida je neúprosná a musíš to nějak zvládat. No.
0: Tak držím palce, aby to tak bylo, jak si budete vy sami přát, protože to je pro vás to nejdůležitější. Dáme si další muziku. Bylo to jistý.

0: se Sviany v ruce jde každá party tím správným směrem. Sviany, tradiční nepasterované pivo. e-shop.pivovarsviany.cz.
1: Jaký klip nebo klipy doprovází vydání alba Ideál?
2: Zatím jsme vypustili 3 klipy. Hmm. První nám natočil Jakub Kovák, a bylo to jistý, který je o překvapivě o pingpongovém turnaji na větší vesnici nebo malém městě, kde se seznámili 2 teenagery. Potom nám druhý natočil Tomáš Bláha na píseň Fucking Party, což je zase takový příběh o mejdanu korporátní firmy, vlastně ne v té době korporátní, tomu se říkalo nadnárodní firmy, na konci roku 2000, kde vlastně se seznámí zase jiná dvojice, která se tam sejtí velice jako, ne, jako nekomfortně, ale naštěstí promluví láska a všechno se dobře otočí. No a potom jsme teď před časem vypustili takový klip, kdy jsme jeli na alegorickém voze na Majále ze Brně, tak nejsou záběry na písně Určité obavy. A ještě máme v záloze teďka 2 klipy, který pro nás udělal bývalý basák, a ty budeme vypouštět v průběhu léta a podzimu.
1: No tak to se uvidíme s jedním z těch videoklipů, co si tyko jmenoval. Ještě nevím, se kterým přesně. V zářijový rok parádě, to už jsme spolu domluveni, tak se na tebe budu těšit osobně na kamerách. Co bys si přál, vlastně, aby se ještě okolo Vypsané fixy v budoucnu stalo? Chtěl bys třeba vyprodat velkou sportovní halu v Praze ve Vysočané? Je tohle meta, na kterou bys si rád sahnul, nebo máš jiný priority?
2: Chtěl bych vyprodat úplně všechno, co je možný, jo.
1: I Wembley, jo.
2: Lastonbury, Wembley, a i kdyby lidi osídlili měsíc, tak bych bral, že bych vyprodal i ten, ale jako tyhle pozitivní afirmace prej zabíraj, ale nevím, jestli jsem to trochu jako nepřepálil, jako když třeba solíš polívku, jo, takže, takže bych chtěl, aby jsme vydrželi, aby lidi na nás chodili jako doteď, nebo ještě třeba trochu líp a víc, a aby jsme dobře hráli a měli mezi sebou dobrý vztahy, a budu spokojený, protože už to táhneme dlouho a
1: vy jste vlastně v původní sestavě neustále, že jo?
2: No, zakládající trojice, která se sešla.
1: Tak jsem to myslel.
2: Tam jsme, a pak jsme měli problémy s basákama, že vlastně vždycky, ne jako problémy, jeden vydržel 8 let, druhý 20 a teďka ten třetí se drží 4. rok, takže tam vlastně v té původní sestavě, která to založila, jsme stále. Já jsem za to rád.
1: Dáváš si před koncertem pivko na uvolněnou nebo nějakýho panáčka třeba?
2: Hele, víš, co jsem teďka rozjel? Rozjel jsem takový test, jak vsadil jsem se s jedním svým kámošem, že rok si nedám nic. Je to teda fakt náročný, začal jsem v lednu.
1: Tipla.
2: A každý měsíc vždycky řeknu, tak co vydržíš ještě měsíc, dorazíš toho borce, který je přesvědčený o tom, že prohraješ. A zatím se držím a musím říct, že mi to chybí, to pivo, to jako žádný takový ty keci, který jako máš, jako jak je to lepší a tak. Je to jiný, ale ten rok to vydržím a pak si zase nějaký pivko dám.
1: Ale já teď ještě bych chtěl velmi poděkovat pivovarníkům ze Svia, kteří nám malinko pomohli s natočením tady toho rozhovoru. To jsou kluci, kteří jsou rockeři a kteří vlastně ten můj fajn rock tak nějak podporují i rock parádu, protože bez penízků by tohleto vlastně nemohlo vznikat. Ty náklady jsou docela brutální. A tak jenom jsem se chtěl zeptat, ty máš rád určitě Sviany, viď, jako pivo?
2: Ale za rok, až vyhraju tu sázku, tak to první pivo, co si dám, budou klidně Sviany, je pěkně nachlazený a pustím to tam.
1: Kde najdeme fixu, jenom pojď připomenout na internetu, protože se musíme podívat, jak je to s vašima koncertama budoucíma, protože na ně budeme chtít chodit, tak pojď to zradit.
2: Jdu na to. protože to je docela důležitá informace. My jsme to album, stejně jako minulá alba, kdy jsme vlastně začali mít svůj vlastní label, dali zcela zdarma za dobrovolný poplatek ke stažení na náš web www.vypsanafixa.cz, takže tam si ho každý může stáhnout. Jinak je samozřejmě dostupný úplně všude, na všech streamingových sítích a těchto věcech, kde se lidi pohybují a poslouchají. A potom samozřejmě na tom webu je už vykoplá celá šňůra, která bude vlastně startovat po tom křtu 20. srpna a je tam asi 12 zastávek po celý naší krásné zemi a kam všude ideál přivezen. Takže to je plus samozřejmě další sociální sítě šílené, které obsluhuji a neustále držím v ruce kouzelnou krabičku, která ovládá všechny.
1: Ano,
2: takže
1: ano.
2: Instagram, Facebook, měli jsme dokonce i TikTok, ale k tomu jsem ty zapomněl heslo, takže neznám heslo.
1: TikTok,
2: a bojuju s Číňanama, aby mi tam zase pustili.
1: Takže se nenudíš, jak slyším. Měj se moc hezky, pozdravuj ostatní z kapely a někde se uvidíme minimálně v září v Rock Parádě. Ahoj, Marda.
2: Já se moc těším. Měj se, drž se, ať Rock Paráda a Fajn Rock jede pořád tak, jak jede.
1: Díky.
2: Čau.
1: My si dáme teďko ještě od Vypsan Fixy z nejnovějšího alba pecku Legendu. Tak se jmenuje, je to taková svižná fixoidní palba.

0: Nejsme jen rádio, jsme čas
1: Rock Castle.
2: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwall.
3: Zach Wild a jeho Black Label Society.
2: Veselá parta Aylstorm.
3: I Američané Savatage a Testament.
2: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
3: To je festival Rock Castle.
2: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
4: To byla píseň Legenda z nového alba Vypsan Fixy a než tu přivítám Honzu Příhodu ze skupiny Na Knop, tak si zahrajeme od Precedence Soumrak bohů, ale v nejnovější studiové verzi s Danielou Langrovou. Poslouchejte.

0: CZ.
1: Mým posledním dnešním milým hostem je Honza Příhoda, kytarista a zpěvák českolipský hardrockový partičky, nesoucí název Na Knop. Honzo, ahoj.
2: Ahoj, Peťo, zdravím posluchače.
1: Jsi víc kytarista, nebo raději zpíváš, nebo co všechno jsi ve skupině Na Knop?
2: Původně jsme hráli ve čtyřech a měli jsme kytaristi hodně zpěvu a pak jsme přibrali samostatného zpěváka.
1: Takže ty zpíváš back vokály?
2: No, spíš tak asi.
1: No. Půjdeme hned za vaší muzikou a já jsem pro tenhle ten moment vybral píseň s názvem Terror Industrial. Tak se jmenuje první ukázka, kterou si tu teď zahrajeme od vás, od skupiny Na Knop, a která je na vašem nejnovějším albu s názvem Každej z nás je rebel. Tak už to kusovkovo pérať bedny řvou.

0: Kdy, kde a s jakou vizí byla stvořena skupina Naknot? Honzo, to by nás zajímalo.
1: Tak je to asi 2014, už je to nějaký pátek a bylo to na základech původní kapely Trolej, kde jsme zůstali tři členové, zbytek nám se někam odstěhoval a utek. Tak jsme měli nějakou pauzu a později jsme teda přibrali další dva členy postupně s nějakýma peripetiema, protože třeba bubeníci tady v tom kraji moc nejsou, tak jsme hledali daleko, daleko až ve Varnsdorfu. A podařilo se nám tuhle tu partičku dát do téhle podoby dohromady a cirka už trváme těch 11, možná i 12 let.
0: Vaše nejnovější album se jmenuje Každý z nás je rebel. To už jsme tu řekli, ale nevíme, kolik je na něm celkem písní a kdo tu skládal noty a kdo psal texty.
1: Jasno, takže skladeb je 9, my se držíme tý takový šťastný devítky, ani hodně, ani málo. A já nevím, v podstatě je to práce nás dvou kytaristů, prostě ty doprovodní, ty rytmický muzikanti a tak dále si tam jako dolajnujou svoje pasáže, no.
0: Kolik máte celkem studiových nahrávek? A Honzo, počítají se alba, EPčka i singly. Prostě všechno, co je nahrán ve studiu.
1: Jasná, tak čítá to rovných 25 skladeb. A někdy na těch samostatných nebo menších koncertech jsme to dokonce ještě schopní zahrát dokonce celý. Jako.
0: Jakým způsobem nahráváte, když jdete do studia? Klasicky, že se nahrajou základy, bicí, basa, pak se do toho dělají playbacky, kytar, dalších nástrojů a ve finále se to dospívá, pak se to míchá, mástruje, nebo hrajete radši všichni dohromady, když toto dané studio zvládne technicky?
1: Jasný. Zkoušeli jsme vícero variant, dokonce máme nějaký věk, úplně prvotní nahrávky byly na pás analogovej.
0: Ano.
1: Další CDčko už bylo teda v digitálu a každý jsme ho nahrávali zvlášť, pak se to míchalo. A to poslední nám vyhověl mistr Šitýř v Hostivaři. Byl tak hodný nás a chtěli jsme si zkusit živou nahrávku s dohrávkama nějakýma, že solo zpěv se dohrávalo, ale ten backlight, ten základ, ty hlacová kapela, jako naživo. A více nám to líbí, že to je živější.
0: Dáme si další písničku od vás z alba Každý z nás je rebel a ta pecka se jmenuje Alibi. Poslouchejme skupinu Naknot.

0: televize českou rockovou televizní hitparádu s názvem TV Rock Paráda můžete sledovat na pravé rockové televizi Rebel a online na rockparada.cz. A nezapomeňte, že každý měsíc hrajeme o mega balík rockových dárků.
1: Honzo, jak je to s videoklipama, kde můžeme čumnout na hardrockery z kapely Na Knop?
2: Určitě to na našich stránkách, na Facebook, na YouTube.
1: Jste spokojení s vaší obrazovou prezentací? Tam se záměrně, protože si myslím, že by si ta muzika zasloužila lepší obrázky.
2: Pravdu máš v tom, že sponzory hlavně moc neslyší, tady v tom kraji těžko někoho se, no, takže v podstatě vyrábíme veškerou propagaci jako za svý. A samozřejmě by se nám líbil nějaký lepší klípek, lepší nahrávka, ale je to otázka peněz. No,
1: no to je samozřejmě. No. Co si myslíš, že se vám s kapelou Na Knop zatím nejvíc povedlo za těch 11 let vašeho bytí a žití tady na území České rockové republiky?
2: Jo, tak určitě musím vzpomenout zpátky to nový CD, takže tím, že se to nahrávalo v Praze u Zdenka Šípíře, tak je to o dva levely vejš, než tady nějaká okresní nahrávka. Pár pěkných koncertů vedle třeba kapel s větším jménem, jako třeba Hlahol, Kodarok, já nevím, Turbo, Katapult, i s těma jsme hráli.
1: Ano.
2: Takže to jsou takový úspěchy jako na té scéně, jako živýho hraní. No a samozřejmě plánujeme další věci dál.
1: Jdeme našim posluchačům nabídnout další vaši pecku z nejnovějšího alba a ta se jmenuje Loutka, skupina Na Knop.

0: Posloucháte pořad Rock Music CZ na rádiu Čas Rock.
1: Už dál nemusíš hledat. Tady jseš správně. Čas Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90. A M-ko mysli 500 gramů za 69,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
4: Jak důležitý jsou v současnosti pro tak letitou hardrockovou partičku sociální sítě Facebook, Instagram? Jedete to intenzivně, nebo to necháváte tak jako trošku stranou?
5: No, tak my jsme měli, se nám podařilo dokonce ulovit jakéhosi manažéra, samozřejmě ochotníka, a tam trošku se to začalo hýbat směrem k tomu natáčení toho CD a k nějakému nahrávání pro nějaký internetový televize a tak dále. Jenže poněvadž přeběhl někam jinam, tak jsme zase na tom jako sami, no, takže na tom pracujeme se zpěvákem, vlastně já, jakoby kytarista, zpěvák, veškerou propagaci, no, řešíme.
4: Tak ono někdy není zbytí, no. Když ty lidičky okolo nejsou, tak se musí postarat kapela. Takhle přeci jenom nějaké informace o vás na tom netu jsou. A ještě se zeptám, a co blbka umělka? Jaký máte názor na tvorbu muziky a obrazu tímhletím systémem?
5: Je to žalostný. Setkal jsem se s kamarády, který sjížděli mraky koncertů a dneska asi i vůči věku a pohodlí čučejí prostě na umělou inteligenci a tváří se, že to úžasný a dokonalý. A já ten názor, anebo vlastně i kluci v kapele, nezdílíme. My v podstatě ani nepoužíváme žádný samply a tyhle věci, prostě razíme živou muziku, živý muzikanti, prostě když bubeník, tak bubeník a ne nějaký sampl a tak dále. No.
4: Pozveš nás na nějaký váš nejbližší koncert?
5: No, určitě bych mohl, takže chystá se, docela bych řekl, na ty poměry tady v těch severních Čechách, veliký Motofest Úštěk. Je to 22.8.
4: Ano.
5: Běží to pátek i sobota a čeká se až 3000 motorek. Bude to u toho jezera Chmelář, Úštěk, okres Litoměřice. A hrajeme tam se zpřízněnýma kapelama jako Stará škola, Seven, Žihadlo, Nerea, Bukot.
4: Kdybyste si mohli vybrat ze světového ranku nebo i z toho českého ranku, s kým si zahrát dvojkoncert, tak který kapely bys ty osobně volil?
5: Určitě by to mohly být třeba Five Finger Death Punch nebo něco takového, ale bomba, no.
4: A z českých kapel?
5: No, z českých kapel už jsme měli trošku čest.
4: To jsi říkal, zase, Katapult a tak, ale no, ta topka na český rockový scéně by pro vás byl kdo?
5: No, tak určitě to teď jedou Traktor, Dimitri. Jsou tam i menší, ale pěkný kapely jako Komunál a tak dále. No,
4: no jo.
5: Určitě to bylo hezký.
4: Tak dáme ještě jednu pecku od vás.

0: No a teď nám zbývá ještě, Honzo, aby jsme si řekli, na kterých net adresách vás najdeme, aby jsme se mohli podívat, co je okolo vás novýho.
1: Určitě to Facebook, tam se připravují všechny akce, které budou následovat tyhle prázdniny. Určitě je to benzinová stránka, to je, tam je snad úplně všechno o kapele. Mm-hmm. A pak jsou tam různé věci, muzika je slyšet na YouTube, Spotify, i ty akce prostě zpětně jsou tam zaznamenávané, takže je to možný k nahlédnutí.
0: Dobře, Honzo, děkuju za rozhovor do dnešního dílu Rockmusic.cz a držím palce, ať se vám daří.
1: Díky taky, měj se, ahoj.
0: Ahoj, to je pro dnešek úplně všechno. Příště si tu zahrajeme spoustu parádní muziky od kapel, který zahrajou na Slánském balníku a na Svijanském pivobraní. Od mixu vám mává jako každý týden ze studia Avi pro Prochor. Od mikrofonu se s váma loučí Kusovka a vážené rockerky, rockeři, případně i rockerčata. Už teď se na vás těším zas příští týden, tak za 167 hodin a hoň, anebo taky bye bye a píčaj.

0: Letní roková jízda Rádia Čas Rock jede naplno. Naše roková banda si už vyhrála lupeny na Spiritbox, Clawfinger, Rockcastle a kupu dalších. A co ty? Od pondělí jsme zpátky s novou výherní větou a další náloží vstupenek. Letní roková jízda jede dál, jen na rádiu Čas Rock.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.

0: nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
1: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

0: rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.
1: Rádio Čas Rock.
0: Pravé rockové rádio.

0: Rádio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Buďte zdraví, rockeři, vítejte u dalšího dílu pořadu Víkend, ve kterém se hned ze startu podíváme za legendárními Sinner, kteří se po více než 40 letech údajně loučí se svými fanoušky. Je to formou z Brusunové desky, která je jejich 19. v pořadí a podílí se na ní celá řada velice slavných jmen, jako třeba Ronnie Romero, Jimmy Miller, Michael Sadler a celá řada dalších velice uznávaných umělců. Ti dali dohromady celkem 11 věcí, ze kterých si tu s názvem All Night Long teď dáme v plné parádě.

Sinner, co by otvírá dnešního dílu pořadu Víkend, a ten bude pokračovat ve společnosti kapely Queen, která se objeví na plátnech kin. 7. října budeme mít totiž možnost zhlédnout v rozlišení 4K koncertní záznam z jejich show, kterou v roce 1986 odehráli v Budapešti. Ale to není všechno, protože stejný obrazový materiál bude k mání taky na všech možných audionosičích, takže jestli chcete mít doma opravdovou lahůdku, není problém.

Jsme rádi, že vám může dělat společnost Pořad víkend a my se teď podíváme za Def Leppard, kteří se podle samotného Phila Collina pustili do dalšího alba. To nevzniká jen ve studiu, ale taky, jak se říká, za pochodu během jejich turné, na kterém jim, jak je vidět, i po tak dlouhých letech v hudební branži nedochází síly. Máme se těšit na nový materiál, který bude, a teď budu citovat, plný extrémních kontrastů. Přesný termín vydání zatím upřesněný nebyl, šušká se, že by to mělo být na začátku příštího roku, ale nebojte, my vás o tom budeme s dostatečným předstihem informovat.

Televize Rebel, tak jako Rádio Čas, rok vám každý týden přináší pořad víkend a my v něm teď dáme prostor k formaci Glory Hammer, která si pro nás nachystala z Brusu novou skladbu. Ta bude součástí chystaného studiového zářezu, který by se měl na pultech obchodu objevit 16. října. Ponese celkem 14 zářezů a jestli byste některé z nich chtěli slyšet naživo, tak máte možnost, a to 5. listopadu v Martinovské garáži, kde jim budou dělat společnost jak Majestica, tak Erion. No a my se za tónu této britsko-švýcarské partičky i rozloučíme. Díky, že jste se taky přidali a budu se na vás těšit zase příště. Do té doby se mějte fajn. A ruku zdar.

zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok.

Pavlečky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: Rock Castle.
1: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
2: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm
2: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

Zdrav vás všichni rockeři nebo metalisti. No, hlavně druhým jmenovaným bude patřit dnešní rock speciál. Hlavní náplní totiž bude letošní ročník festivalu Brutal Assault, který je tady co by dub. Jako v posledních letech i letos si dají dostaveníčko do pevnosti Josefov tisícovky fanoušků metalu. Ale nejen jeho. I tvrdé festivaly v posledních letech nabízí libovolné žánry, včetně elektra, ambientu nebo čím dál populárnějšího post-rocku. Ten nás mimochodem dnes čeká taky. Ale začneme hezky od A. Na letošní ročník totiž dorazí Amorphis. Pánové si kroutí 36. rok na scéně, no a stále jim to hraje parádně.

První kapela byla na písmeno A, takže teď to vezmu z úplně opačného konce, teda skoro. Na festivalech někdy dochází ke speciálním vystoupením, třeba v rámci oslav nějaké desky. Na letošním Brutále to budou Valtary. Už je to totiž 30 let od vydání nahrávky Die Die, Death Metal Symphony in Deep Sea. Geniální spojení vážné hudby a nekompromisního metalu. Takže obojí pro Valtary poměrně jiný žánr, ale deska je to oblíbená, no a na festivalu zazní komplet doprovodu Pražského symfonického orchestru. Tohle bude jedinečná událost, ale my si dáme Valtary trošičku jinak, poněkud klasicky, i když píseň So Fine je taky řádná divočina.

Vítejte zpátky v Rock Speciálu. Dnešní téma je festival Brutal Assault, který začne už za pár dní. Ale pokud sledujete reprízu, tak už probíhá. Před námi jsou ještě dvě kapely z letošního line-upu. Nyní to budou Švédové, kteří ovládnou páteční večer. Pánové, kteří se po hodně letech hibernace vrátili a ukázali, že jim nechybí nic z pověstného tahu na branku. Clawfinger jistě zahrají osvědčené fláky, ale taky pecky z poslední desky.

0: Nobody loves the Bible more than I do. Nobody builds walls.
1: Shift!
2: A jsme v závěru aktuálního dílu Rock Speciálu. Mluvil jsem o tom, že i tvrdé festivaly nabízí interprety z trošku odlišných žánrů. Ale lidé to mají rádi. Jen se někdy zajděte v noci podívat na vnitřní stage, co se tam děje. Zároveň jsem ale slíbil kapelu z žánru post-rock nebo post-metalu. No, to je zase to škatulkování, které já úplně nemusím. Každopádně do Josefova letos dorazí Alcest. Upřímně, pro mě osobně je to asi největší lákadlo z celého festivalu. Tahle hudba mě prostě baví a věřím, že nejenom mě. Tohle byl rock speciál na téma Brutal Assault a opravdu jen malinký výčet vystupujících. Jestli se do pevnosti v Josefově chystáte, užijte si parádní festival. Já se na vás budu těšit zase příští týden tady.

hitovkou The Edge. A proto si na jeho počest dáme o víkendu písně domovské kapely U2, která navíc na letošek chystá nové album. A uslyšíte zpívat i Davida. Víkend s kapelou U2. Nejsme jen rád.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu.

0: Buďte zdraví, rokeři. Tady je Zbavoš a tady je start dalšího dílu, pravidelného dílu povídání o muzice a s muzikou. Startuje Backstage. Já začnu tím, že nejdříve přivítám hosta a tím je promotér agentury Pragokoncert nebo šéf agentury Pragokoncert Jirka Daron. Ahoj, zdravím.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak a přátelé, my se teď nacházíme v industriálním prostředí dolní oblasti Vítkovic. Tím pádem je jasno, že zrovna probíhá Ostrava v plamenech. Jirka, ten je vytuněný ještě z před 14 dnů, Masters of Rock Vizovice. My se samozřejmě budeme bavit o dalším festivale, ale začneme právě tím, co proběhlo. Jak jsi spokojen s dalším ročníkem Masters of Rock ve Vizovicích?
1: Ale patří to mezi ty nejúspěšnější ročníky vůbec. Jo? Jednak jsme si šáhli na limitu kapacity areálu hned první den z Halloween jako a museli jsme zastavit prodej vstupenek v tento den na místě. Takže to je vždycky radostný, když dojdeš opravdu k tomu cíli, který tam máš, jako to znamená ten festival vyprodat. Kapely byly skvělý, jako dramaturgie skvělá, jako já myslím, že fanoušci museli být víc než spokojení. Jo? A prakticky až na poslední den jsme bojovali s krátkým výpadkem proudu, asi 3hodinovým, jo, ale díky generátorům jsme to překonali.
0: Ano.
1: Tak si myslím, že všechno probíhalo, jak má. A říkám, máme za sebou jeden z nejzdařilejších ročníků Masters of Rock.
0: Zeptám se na jednu věc, protože na to jsem slyšel strašně velké ohlasy, a to Marilyn Manson. Jaký je tvůj pohled na jeho vystoupení?
1: Já to řeknu tak, jeden tvůj kolega, moderátor, který moderoval tento festival, tento den, tak říká hned po vystoupení, hele, to bylo profesionální na světové úrovni, jo. Takže prostě opravdu jako profi show, světová první třída, jako jo, a takhle mají vypadat jakoby vystoupení, které jsou promakané do detailů, které mají drive, sílu, jako jo. Jako bylo to velmi dobré vystoupení, no a bylo pěkné v tom, že vlastně bylo to vůbec první vystoupení Marilyna Mansona na Masters of Rock. Takže taková prostě novinka pro příznivce Masters, kteří přijíždějí každý rok, jako, a my jsme rádi, že takovéto hvězdy, ale i další hvězdy, které nikdy nehrály, jako Rasmus, skvělé vystoupení, taky bylo to první vystoupení na Masters of Rock. In Flames, poprvé na Masters of Rock, to byl obrovský tlak, jako obrovská produkce. Já myslím, že prostě povedlo se dotáhnout pár kapel, které zde nikdy nehrály a jsou to topky světové a že lidi z toho určitě museli mít radost.
0: Pojďme se tedy teď bavit o tom, co nás ještě čeká. Ostrava v plamenech ta probíhá právě dneska, kdy natáčíme, ale ty máš celkem jako agentura, jako Pragáč pod sebou 4 velké festivaly. A ten čtvrtý se blíží. Rock Castle. Bude, kdy a kde?
1: Od 13. do 15. srpna, tradiční termín, čtvrtek, pátek, sobota, v Moravském Krumlově, v malebném, krásném prostředí zámecké zahrady. Za stage je vlastně krásná vizuální kulisa zámku krumlovského, kde fanoušci můžou vylézt třeba do věže nahoru a podívat se, jak areál vypadá z vrchu. Můžou navštívit Muchovu slovanskou epopej. To všechno pro ně ve spolupráci s zámkem organizujeme. A prostě pokud bude tohleto vedro, co je tady dneska jako na té Ostravě v Plamě, což je teda jako brutální vedro, jako jo, tak já musím říct, jako je kam se schovat, jo. Ta zahrada je spousta stromů velkých, jako nás najít stín, nás lehnout na deku, jo, bohužel prostě ty léta jsou tropičtější a tropičtější v České republice a já mám pocit, jako že jdu z vedra do vedra, jako tím, jak přijíždím a jedno, kde ten festival máme, jestli je to v Plzni Metal Fest, nebo je to teďka tady v Ostravě, nebo to bylo na Masterově Vizovicích, jako prostě jde s náma léto, na které nejsme úplně jako zvyklí a prostě proto děláme i takové ty zavlažovací stanice, ochlazovací stanice pro fanoušky a asi to budeme dělat víc a víc. Takže už je toto jeden z bodů, který musíme do Krumlova dát pořádně dohromady. No.
0: OK, pojďme na muziku, ta je podstatná na každém festivalu. Kdo je headlinerem nebo kdo jsou headlineři?
1: Tak samozřejmě největší kapelou celého festivalu je Powerwall. Jako to je dnes kapela formátu O2 Areny, kapela, která má obrovskou produkci a vůbec jakoby dovolit si dát na festival Rock Castle, kde tam není stage typu Ronnie James Dio, stage na Masters, což je největší stage v České republice. Tam je menší stage. Vlastně vymyslet logisticky jako i zámku, kolem zámku a takhle, prostě jak ty kamiony odpravíš, jak postavíš ten Powerwolf, tak bylo samozřejmě velmi technické a logistické jakoby dát dohromady předtím, než vůbec tu kapelu jsme potvrdili. Takže je tam jeden takový časový, prostě časový jakoby renonc nebo úprava, kterou jsme museli udělat. To znamená, po Powerwall už nehraje žádná kapela na dohrání, jako jsou jiné dny, kde vlastně po Alestorm jde ještě jedna kapela, jako jo, pro Black Label Society jdou ještě Savatage nás teď. To znamená, po Powerwall nejde nikdo, musí to zbalit ten cirkus, co tam je postavený. A chvilku to bude trvat, jo. To znamená, a nezbyde místo, když oni se roztáhnou Powerwall, tak zaberou úplně celou, oni mají obrovský pyrodek, jako který ještě se dá před stage, jako jo. To je prostě kapela, ta vlastně mše těch vlčáků, jako jo, kterou zase budou dělat, jako ta je doslova pekelná a velkolepá, prostě s ohněma, s ohňostrema, s pyroefektama. Je to jako i průšně strašně složitá velká kapela, taky vyvodí tomu line-upu Rockcastlu, který je letos nabitý.
0: Je,
1: a musím říct, jako je to, tak jak jsem měl velice dobrý pocit z Masters of Rock, že to byl fakt jakoby dramaturgicky našláplej ročník a to se odrazilo samozřejmě ve velké návštěvě, tak to samé je letošní ročník Rockcastlu.

0: A když prostě odskočíme od toho největší hvězdy Powerwolf, tak vlastně první den Alestorm jako kapela skotská, která roztančí celý areál, kterou prostě fanoušci i Rockcastle, kteří už tam jednou hráli, jako tak milujou. Jako já vlastně slyšel teďka na rádiu rozhovor s vítězem, který dostal lupeny a ptali se ho, na co se nejvíc těšíš. No a on říká, no ty vole, na Alestorm, jako, ty už jednou tady hráli a to byla bomba, ano, jako, ano. Jako nás zase těší, jako my jsme rádi, jako, že vlastně Chris, pěvák, frontman, tak trošičku, když nejezdí po světě, neskládají třeba desky v zahraničí a takhle, tak jako se jmenuje i tady nám České republice a chodí na koncerty, které a festivaly pořádáme, že má přítelkyni v Brně, kde vlastně jakoby žije jako s ní, takže jsme rádi, že Chris se potkáváme i na dalších akcích, jako a jsme z toho určitě nadšení, nejenom my, jako pořadatel, ale určitě i fanoušci, že mají takového parťáka na koncertech. Takže to je headliner prvního dne, čtvrtečního je Alestorm, páteční den teda patří Powerwolfu. No a sobota, tam musíme říct rovnou dva headlinery, jako hrajou po sobě, dvě velký jména, samozřejmě v takový ten headline čas, jako je usazený Black Label Society, kapela Zacka Wilda, jeho kamaráda, souputníka Ozzy Osborna, jako světového kytaristy, prostě legendy. No a já musím říct, jsme poprvé dovezli Black Label Society se Zakem do České republiky, pamatuju si to jak dneska, jako, tak hráli jsme Kulturní dům Vltavská v Praze, okamžitě vyprodáno 1500 lidí, úplně na krev. No a samozřejmě ozýval se spousta muzikantů, že by chtěli přijít na fotečku, to. Spousta kamarádů, jako a samozřejmě my jsme neznali, tak říkali, ty vůbec nevíme, jako co bude, nemůžeme nic slibovat a takhle. Jo, a musím říct, že od prvního momentu bylo takový, prostě jak to bývá u těch velkých hvězd, ti manažeři vytvoří jakou tu hradbu, jako nedostaneš se přes tu zeď, jako nepotkáš jakoby tu hvězdu a takové to bylo. No jo, ale hvězdě ten den jako haprovali z hádička a okamžitě potřeboval nějakého fyzioterapeuta nebo maséra nebo takhle. No, tak jsme zháněli, nikoho nesehnali, až kamarád Vláďa Gergl říká, ty mám kamarádku, zabývá se tím.
1: Ta tě spraví.
0: Kamarádka věděla, kam jede. Věde, koho půjde. To je neuvěřitelná náhoda. Prostě kamarádka je klávesistka z Ozzy Osbourne Revival kapely, takže ta věděla, vzala lehátko, dojela do toho klubu, rozprostřela lehátko u Zacka v šatně, dala ho dohromady. On byl úplně nadšený, jako úplně byl jakoby nadšený. Za mnou, že přišel manžel, říká, hele, prosím tě, strašně mu to pomohlo, bylo to fantastický, ale zaplatíme ještě dvojnásobný, trojnásobný honorář, to je jedno, ale musíš ji udržet ještě po koncertu. A ještě musí prostě po koncertu ho dát dohromady, jako jo. Takže prostě jsme čekali ještě po koncertu na jednu masáž, skončilo. Hele, pak přišel usměvavý Zack Wild. Říká, no prostě cokoliv chcete na podpisy, doneste, teďka tam byly ty kytary od těch lidí, jako, říká, no a kde jsou ty lidi od těch kytar, jako dvente do šatny, ne? Tyjo, takže my jako brali ty lidi, co čekali na chodbičkách, nebrali postupně k těm kytarám.

0: Jeden jediný koncert taky na už neexistujícím koncertním místě a je to teda jako velký světový comeback, jedou velký festivaly, jako hrajou prostě, jsou jedna z hvězd v Wackenu v Německu, jako jo, takže je to velká hvězda, zcela raritní a já si myslím, jako že fanoušci by neměli tohleto minout, jo, protože nemyslím si, jako že tahle ta kapela zase do Evropy jen tak dojede.
1: Právě,
0: a trvalo to hodně dlouho, než vůbec se dali dohromady a na turné vyrazili, jo? Takže to je velký bombónek.
2: Je to náročné takhle dostat přes velkou louži tyhle Američany, ať už je to Zakk Wylde, ať už jsou to Savatáž nebo třeba Testament?
0: Je to jako takhle. Je to náročné v moment, kdyby tady nejeli turné, tak je to prakticky nemožné, protože nikdo kvůli jednomu koncertu by musel snést modré z nebe a zaplatit, ale miliony euro, jako jo. Ale prostě pokud jedou na to turné a jedou v tom termínu toho festivalu, takže oni samozřejmě ty špičkové věci si vybírají a chtějí hrát, jako chtějí prostě každý den koncertovat, jako jo. Takže v tom moment, jako když jsme věděli, že jsou v Evropě, hrajou v tom Wackenu, jako jsme nedaleko od Wackenu, jako termínově myslím, jo, prostě 14 dní po, jako tak to má všechno logiku, to turné protáhnout až k tomu rockcastlu.

0: Z dalších kapel, co by si vyzvihl ty? Je tady spousta men. Dynasty, Workings, Nervosa.
1: Ale každý den je našlapaný, jako já teďka tady mám před sebou iPad a když si podíváme na hned první den, jako jo, kde startujeme v 11 hodin se ve čtvrtek 13.8. otvírá festivalový areál. Ve 12 hraje první kapela Deep Sun, pak jde Victorious, pak jdou děvčata ze Švédska Thundermother, pak jdou dvě kapely, na které se těším, jako protože jsme zatím neměli na žádný akci, jsou taky takové premiéry, jedna se jmenuje Hell Boulevard a druhá je Brunhilde, takže na ty dvě kapely se těším, jako že člověk musí sledovat i něco prostě, co je mladšího, jako myslím, jako Savatáž jsou starší, jasně, toto už je mladší, jasně. Jako, no a nikdy jsme je neměli a tak to chci vidět. Jako
0: chceš to vyzkoušet?
1: Chci to vyzkoušet, chci to vidět, chci vidět reakce fanoušků a tak dále, jako a těším se na tyhle ty dvě kapely, a protože jsem slyšel od různých fanoušků, že jsou dobrý. Ale pak po nich jde Cannon and Fieber, taky zajímavá kapela, jako, to je jedna z kapel, kde...
0: První světová válka, říkám to dobře.
1: Ano, ano, první světová válka, borci v kostýmech z první světové války, v punčochách přes tváře, takže vlastně, ačkoliv je nafutíš na pódiu, tak vlastně v backstage už nevíš, kdo je kdo, jako, takže vlastně nepoznáš jedinou muzikanta, takže ano. Zajímavá kapela, ale strašně populární, taky show plná pyro efektů a ohňů a takhle, takže velice dobrý. Po nich jdou už vlastně naši kamarádi Dynasty, kapela, která jde nahoru vlastně a je tam jeden ze zpěváků z Amarante, vlastně vytvořil to jako svůj boční projekt, jako a je to prostě jsou strašní sympatiáci a výborná kapela. No po nich jde Sonata Arctica, taky skvělá severská kapela. No pak je hlavní hvězda dne Alestorm, no a po Alestorm prostě to dojedou Frog Leap. Takže jako zcela úžasný den, hned na první den to vidím, jako, že je to našláplý jak blázen, jako, a myslím si, že hned po první dnu budou fanoušci vyskákaní a vyřádění. No, když to vemu ten pátek, no, další den, tak...
0: Co by si kromě headlinera vyzvihl ty?
1: Ale já začnu, jako to už to projedem celý, jako,
0: dobře,
1: jako,
0: okay,
1: takže
0: dobře.
1: Dívej se. A začínáme s vyškovskou partou Dargambale.
0: V podstatě jo, téměř domácí, dalo by se říct.
1: Domácí kapela, přesně tak. Pak tam máme The Heaton Skite, pak tam máme Rainover, pak Ironville, pak Jay Harris, Harris and Band, pak tam Alexandria, ta už se zastavím, jakoby, samozřejmě německá kapela prostě s krásnou zpěvačkou, potom máme těch děvčat o hodně více, jo, a máme tam Nervózu,
0: Nervosa,
1: což jsou Brazilky, pražmetalový nářez, jako. Pak tam máme legendu ze Spojených států, Testament, ano, jo, takže přesně. Těšíme se všichni na tuto thrashmetalovou hvězdu, no a poté už nastupují hlavní hvězda celého festivalu, Němci Powerwolf se svojím Mší a Zatylou Dornem, ano. Za mikrofonem, a na to se těším teda jako vždycky, a je to teda druhé vystoupení jejich na Rockástlu, a jako myslím, že festival kapela má moc ráda, jako, takže na to se, na ten večer se fakt osobně moc těším.
0: A ten poslední den,
1: třetí? Poslední den, tak začínáme stejně zase ráno v 11 hodin a opět to bude česká kapela Alia Tempora.
0: Ano.
1: Po nich další česká banda Forest Jump.
0: Ano.
1: Pak tam máme Matter Dust, pak Moonshot, pak Secret Rule, pak Serenity. No a potom nastupuje na pódium od 5.20 do 8, do 6.20 skupina Citron. Takže,
0: tam prý bude výjimečná show.
1: Takže prostě má
0: se
1: to být.
0: Doneslo, že
1: ale Citroni... ke mně se to taky doneslo.
0: No.
1: A čekám na detaily, abychom taky mohli o tom něco říct. Jo? Ale má to být takhle jako výroční show, a když se dělá výroční show, nesmí chybět zakládající členové jako speciální hosté, to znamená Jarda Bar to a Vaše Vlasák budou součástí tohoto vystoupení, jako, okay. Takže kromě alba aktuálního, jako, nebo prostě posledního, který Citron jako vydali, tak
0: to je 10 let zpátky.
1: To je 10 let zpátky, tak se je... bude vzpomínat i dál, jako.
0: Přesně.
1: Jo, takže prostě mám takový prostě informace, že z půlky by se mělo vzpomínat na plní energie, které, což toto album má teďka jakoby velké výročí. Já jsem rád, že se hodně věnovali různý rádia, u nás v České republice tomuto výročí tohoto alba, protože to bylo, co si budeme říkat, je to nejprodávanější album rockový a metalový všech dob a celé éry České republiky, jako žádný album neprodalo toho tolik jako Plní energie, jo, byl to prostě takový ten start prostě rocku a metalu, jako skvělý album. Vznikl k tomu i krásný jako podcast, jako s Vaškem Lasákem a s Jardou Bartoněm a mě strašně zaujalo, jsem právě na rádiu slyšel kousky z toho podcastu, že vlastně dokonce tehdy byly takové mafie mezi těma kapelama, jo, což prostě mě jenom utvrzuje, že v těch Čechách to není úplně všechno v pořádku. Že dokonce z konkurenční kapely tehdy neřekli skerý, tak vlastně člověk, který v Lodinicích, kde to prostě jakoby míchali a lisovali, takže prostě zkazili tomuto albu zvuk a vlastně to album pak vyšlo v reedici znovu už se super zvukem, jako, takže vlastně dokonce tam byly ještě takovýto problémy, jako v tomto nejprodávanějším albu, jako historicky všech dob. Takže já si myslím, že ten podcast s těmato dvěma pamětníkama, to jsou vlastně poslední dva pamětníci tohoto alba, nahrávání tohoto alba, jako kteří vlastně jsou naživu, tak nebudou samozřejmě chybět u téhleté oslavy na Rockcastlu a já se na tenhle ten výroční koncert taky moc těším. Takže tolik k Citronům.

Gast werden. Doch, wir haben unsere Gedichte.

0: Autogramiáry budou?
1: Autogramiáry budou, to je prostě nedílná součást každého festivalu, který agentura Prago Koncert pořádá, prostě autogramiáry musí být, jako, je to nejpopulárnější doprovodný pořad.
0: Takže uděláme malé zhrnutí a pozvánku pro rockery, kde se uvidíme?
1: Od 13. do 15. srpna, Zámecký areál v Moravském Krumlově, krásný festival Rock Castle, kterému vévodí Powerwolf, Alestorm, Black Label Society se Zakem Wildem a americká partička Sabotage.
0: Jirko, děkuji moc krát za pokec, jdeme si užívat tenhle festival, na kterém jsme, no a přátelé, za týden se vidíme v Moravském Krumlově, na Rock Castle, mějte se, ahoj.
1: Těšíme se na vás, ahoj.
2: Dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

0: první roková jízda Rádia Čas Rock jede naplno.
1: Naše roková banda si už vyhrála lupeny na Spiritbox, Clawfinger, Rockcastle a kupu dalších.
0: A co ty? Od pondělí jsme zpátky s novou výherní větou a další náloží vstupenek. Letní roková jízda jede dál, jen na rádiu Čas Rock.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

Postavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok.

Pecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

se zívkou The Edge. A proto si na jeho počest dáme o víkendu písně domovské kapely U2, která navíc na letošek chystá nové album. A uslyšíte zpívat i Davida. Víkend s kapelou U2. Nejsme jen rádi.

Zdrav vás všichni rockeři nebo metalisti. No, hlavně druhým jmenovaným bude patřit dnešní rock speciál. Hlavní náplní totiž bude letošní ročník festivalu Brutal Assault, který je tady coby dub. Jako v posledních letech, i letos si dají dostaveníčko do pevnosti Josefov tisícovky fanoušků metalu. Ale nejen jeho. I tvrdé festivaly v posledních letech nabízí libovolné žánry, včetně elektra, ambientu nebo čím dál populárnějšího post-rocku. Ten nás mimochodem dnes čeká taky. Ale začneme hezky od A. Na letošní ročník totiž dorazí Amorphis. Pánové si kroutí 36. rok na scéně, no a stále jim to hraje parádně.

První kapela byla na písmeno A, takže teď to vezmu z úplně opačného konce, teda skoro. Na festivalech někdy dochází ke speciálním vystoupením, třeba v rámci oslav nějaké desky. Na letošním Brutále to budou Valtary. Už je to totiž 30 let od vydání nahrávky Die Die, Death Metal Symphony in Deep Sea. Geniální spojení vážné hudby a nekompromisního metalu. Takže obojí pro Valtary poměrně jiný žánr, ale deska je to oblíbená, no a na festivalu zazní komplet doprovodu Pražského symfonického orchestru. Tohle bude jedinečná událost, ale my si dáme Valtary trošičku jinak, poněkud klasicky, i když píseň So Fine je taky řádná divočina.

Festival Brutal Assault přináší každoročně širokou nabídku napříč žánry. Kdybych měl říct, které jsou zastoupeny nejvíce, tak bych asi musel zmínit death metal, black metal a třeba hardcore. Ale třeba je to jenom můj pocit. Každý si však najde své, takže i milovníci nu metalu letos dojde na kapelu, která to v jednou dobu neměla vůbec jednoduché. Il Niño. Oni se totiž od klasického nu metalu chtěli odlišit tím, že přidají třeba bonga. No a ne všem to bylo po chuti. Ale čas ukázal, že to k sobě ladí. Takže tady jsou Il Niño.

Vítejte zpátky v Rock Speciálu. Dnešní téma je festival Brutal Assault, který začne už za pár dní. Ale pokud sledujete reprízu, tak už probíhá. Před námi jsou ještě dvě kapely z letošního line-upu. Nyní to budou Švédové, kteří ovládnou páteční večer. Pánové, kteří se po hodně letech hibernace vrátili a ukázali, že jim nechybí nic z pověstného tahu na branku. Clawfinger jistě zahrají osvědčené fláky, ale taky pecky z poslední desky.

0: Nobody loves the Bible more than I do. Nobody builds walls.
1: Shift!
2: A jsme v závěru aktuálního dílu Rock Speciálu. Mluvil jsem o tom, že i tvrdé festivaly nabízí interprety z trošku odlišných žánrů. Ale lidé to mají rádi. Jen se někdy zajděte v noci podívat na vnitřní stage, co se tam děje. Zároveň jsem ale slíbil kapelu z žánru post-rock nebo post-metalu. No, to je zase to škatulkování, které já úplně nemusím. Každopádně do Josefova letos dorazí Alcest. Upřímně, pro mě osobně je to asi největší lákadlo z celého festivalu. Tahle hudba mě prostě baví a věřím, že nejenom mě. Tohle byl rock speciál na téma Brutal Assault a opravdu jen malinký výčet vystupujících. Jestli se do pevnosti v Josefově chystáte, užijte si parádní festival. Já se na vás budu těšit zase příští týden tady.

0: dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.
2: Rádio Čas rok. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

letní roková jízda Rádia Čas Rock jede naplno. Naše rocková banda si už vyhrála lupeny na Spirit Box, Clawfinger, Rock Castle a kupu dalších. A co ty? Od pondělí jsme zpátky s novou výherní větou a další náloží vstupenek. Letní roková jízda jede dál, jen na rádiu Čas Rock.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.